0: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Dnešní díl pořadu Hudba podle kalendáře připomene německého hudebního skladatele, ale také varhaníka, klavíristu, dirigenta a pedagoga druhé poloviny 19. a počátku 20. století Maxe Regera. Zemřel před rovnými 110 lety, 11. května 1916. Max Reger, celým jménem Johann Baptist Josef Maximilian Reger, se narodil 19. března 1873 v městečku Brand v Horní Falci a vyrůstal v blízkosti města Weiden. Svět hudby jej pohltil velmi brzy. Matka hrála na klavír a otec byl amatérským hoboistou. Počátky svého hudebního vzdělání získal u varhaníka Adalberta Linderna a od roku 1890 u jednoho z nejdůležitějších hudebních teoretiků 19. století Huga Riemanna ve Wiesbadenu. Jeho hudební jazyk vychází z kontrapunktické dokonalosti Johanna Sebastiana Bacha, kterou Reger obohatil novoromantickou harmonií. První ukázkou bude teď několik částí Regerových variací a fuga na téma Ludvíka van Beethovena. Hrát bude Londýnská filharmonie, řídí Neeme Jörvi.

Max Reger svou tvorbou zasáhl do všech hudebních žánrů, kromě opery. Zásadní místo v jeho odkazu ovšem mají jeho skladby pro varhany. Jeho varhanní skladby patří k základním kamenům varhanního repertoáru. Už v době, kdy pobýval ve Wiesbadenu, si vytvořil, ačkoliv sám sebe nazýval katolíkem až do špiček prstů, výjimečný vztah k protestantskému chorálu, který je spojen především s jeho velikým vzorem Johannem Sebastianem Bachem. Reger znovu objevil pozapomenuté hudební druhy, starou barokní chorální předehru, fantazie a fugy, stejně tak pasakálie, a pracoval na jejich dalším vývoji. Přestože formální zdroje jeho díla se tedy nacházejí v baroku, pokud se zvuku týče, jeho hudba je spíše bližší Brahmsovi či Listovi a oslovil jej také Richard Wagner a jeho Parsifal. Po jeho poslechu se rozhodl, že se stane profesionálním hudebníkem. Druhou ukázkou bude jedna ze čtyř symfonických básní podle Arnolda Böcklina opus 128, a sice část první s názvem Poustevník hrající na housle. Na housle bude hrát Jaap van Zweden a Královský koncertní orchestr Amsterdam řídí Neeme Järvi.

Max Reger dosáhl značné proslulosti a byl oslavován už během svého života. Přesto se stal terčem kritiky ze strany nacionalisticko-tradicionalistické hudební scény. A to právě především kvůli své varhanní tvorbě. Skladatel na to reagoval v dopise svému příteli, varhaníkovi Gustavu Beskmanovi z roku 1900, když napsal: Moje varhanní díla jsou těžká, patří svou technikou suverénním temperamentním hráčům. Přestože i dnes se z Regrovy tvorby stále nejvíce hrají varhanní skladby, neméně významné jsou i jeho klavírní a orchestrální kompozice, nebo například z tvorby komorní jeho smyčcové kvartety. Reger byl ve své době nejpopulárnějším hraným autorem, a to spolu s Richardem Straussem. Ve druhé polovině 20. století ovšem frekvence provádění jeho děl byla nižší, nicméně v posledních letech zájem o něj opět stoupá. Další ukázkou bude teď fuga z Regrových variací a fug na téma Johanna Adama Hillera. Hrát bude Královský koncertní orchestr Amsterdam a řídí opět Neme Järvi.

Max Reger zemřel v pouhých 43 letech na infarkt během pobytu v hotelu v Lipsku, a to 11. května 1916. 6 let po jeho smrti byla jeho pohřební urna přenesena z jeho domova v Jeně na hřbitov ve Výmaru. V roce 1919

1930 pak byly na přání Rägerovy vdovy Elzy jeho ostatky přemístěny do čestného hrobu v mnichovském Waldfriedhofu. Räger byl nejen varhaníkem a skladatelem, ale byl také mezinárodně aktivní jako dirigent a klavírista. Mezi jeho studenty patřili například i český skladatel a dirigent Jaroslav Kvapil, anebo americký dirigent, skladatel a klavírista maďarského původu Georg Seel. Dnešní pořad a vzpomínku na Maxe Rägera uzavřeme jeho sólovým dílem pro varhany. Aleš Bárta zahraje jeho introdukce a pasakália F-moll, opus 63.

0: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
12: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na foseň. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha. Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní.

0: Hudba, která zahájila náš dnešní pořad z archivu osobnosti, u jehož poslechu vás vítá Ivan Dlask, byla z Janáčkovy opery Liška Bystrouška, bylo to preludium. Vy jste to určitě poznali a pokud máte rádi hudbu Leoše Janáčka, tak určitě poslouchejte, protože tahle hudba vás bude provázet téměř po celý tento pořad. Já teď už ale přivítám své dva hosty. A tak nevím teď, komu mám dát přednost, abyste se někdo neurazil.
1: Já jsem starší.
0: Ano, takže teď promluvil operní pěvec Vladimír Chmelo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A vedle něj sedí Daniel Hůlka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A v tomto případě právě taky jako operní pěvec. Protože Daniela Hůlku znáte samozřejmě z muzikálů, z populární muziky, ale když jaksi dospěl do určitého věku, anebo se to vyvíjel tenhle nápad postupně, tak jste si řekl, já se vrátím k té opeře, kterou jsem vystudoval.
3: Ne, já jsem vždycky celý život svůj profesní tvrdil, že v 50 letech se vrátím do opery, protože operu miluju. A fakt jí strašně rád jsem vždycky zpíval, tak jsem celý život tvrdil, že v 50 letech se vrátím do opery, což mi vlastně nikdo nevěřil vůbec, protože po 30 letech zpívání na mikrofon se to zdá nemožné, ale já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem v životě potkal tady toho právě pána, který sedí vedle mě, který se jmenuje Vladimír Chmelo. A Vladimír Chmelo je úžasný za prvé zpěvák, byl 6 let v angažmá v Metropolitní opeře, jako solista, což je asi maximum, co může operní pěvec dosáhnout. No a kromě toho, že je vynikající zpěvák, tak je to můj výborný kamarád, je to strašně hodný člověk, opravdu vzácná, krásná povaha. A kromě toho je, což je velmi důležité, naprosto geniální pěvecký pedagog. A já jsem v 50 letech začal chodit k Vladovi na hodiny, abych se naučil znova zpívat bez mikrofonu, protože to je trošku jiný. No a je pravda, že to nešlo úplně rychle. Chodil jsem 3x týdně a výsledky, nebo mohl jsem na to jeviště operní vyjít asi po 5 letech, nebo jak dlouho to trvalo.
0: Dřív vás nepustil.
3: Dřív to prostě nešlo, jako, nebo nevím, jestli to bylo 5 let, ale rozhodně několik let toho opravdu 3týdenního chození na hodiny to bylo. A já jsem za to, pak se to skutečně podařilo, já jsem za to Vladovi nesmírně vděčnej. A už mám vlastně teďko na repertoáru po svém druhém debitu operním 2 role, a to je Vodní gruselce a Můj milovaný Kecal v Prodaný nevěstě. No a teď chystáme s naší operní společností Opera Lidem třetí inscenaci, a to je Janáčková Bystrouška. A tady já bych rád předal slovo našemu mentorovi, našemu slunci, našemu Vlade, náš všechno v opeře a zároveň režisér tohoto představení a šéf hudebního nastudování, takže o tom ví úplně nejvíc, takže předávám slovo Vladimírovi.
0: Vladimír Chmelo se tady skoro červenal, když jste ho chválil, ale...
3: Ale to je všechno doslova pravda.
1: Jsem úplně červený.
3: Já jsem si vůbec nic nevymyslel.
0: Tak jaký byl žák teda, když to vezmeme z toho druhého pohledu?
1: No, když mi Dan volal, já jsem slyšel v telefonu, tady je Dan Hůlka, tak říkám, je to bude asi omyl.
3: Ale fakt, to se pamatuju.
1: My jsme se prostě vůbec neznali. No a během pár let jsme se stali nejenom spolupracovníky, ale i dobrými přáteli a začali jsme jakoby podnikat doslova společně, protože ve dvou se to lépe táhne a hlavně musím říct, že což jsem skutečně nepředpokládal, že mu to půjde tak dobře.
0: Dobře.
1: To jsem byl velmi překvapený a vlastně to jde pořád dál. Jako my jsme se ještě neřekli poslední slovo.
3: Ne, my rozhodně, my pracujeme pořád dál, protože na tom zpěvu vlastně práce na celý život, to člověk nikdy nemůže přestat pracovat, jako to je.
0: Taky existuje projekt Opera Lidem, já jsem z toho projektu tu Ruselku, o které jste hovořil, už viděl, tuším, že to bylo v divadle Hibernia, to představení, na kterém jsem byl, předtím tedy Prodaná nevěsta a teď Janáčková opera, nádherná opera Příhody Lišky Bystroušky. No a zeptám se pana Chmela, tedy vy jste v tom zpíval v minulosti?
1: No já jsem zpíval už v roce 2000 v této opeře a potom jsem ještě několikrát zpíval se to v různých inscenacích, ale vždycky jinou roli. A teď jsem navrhl Danovi, že ať zpívá Revirníka, že já už budu zase zpívat něco jiného, Haraštu jsem zpíval, takže si zaspívám třeba nějakého to Lapáka nebo nějakou jinou roli. Já to tak mám rád u Janáčka střídat, protože já třeba jsem Jenufu nikdy v její Pastorkyni nikdy nespíval, ale znám ji celou z paměti. Prostě Janáček je můj skladatel. Nespíval jsem v mnoha operách, ani v Káti jsem nespíval, ale rád ji poslouchám a rád se na ní dívám, na jeviště, pokud je hezky zpracovaná.
0: No, ano, a je samozřejmě škoda, že Janáčková díla se tolik třeba nehrají v Česku jako v zahraničí, tam jsou taky daleko populárnější, i když v poslední době už se to lepší. Teda.
3: Ano, ale ty si neřekl to nejdůležitější, že nakonec se s Revírníka ujel ty, že Revírníka budeš zpívat ty.
1: Nakonec jsem si říkal, no, když si Dan dal takový závazek, že v 50 se vrátí k opeře, no, tak já jsem si dal zase, že k té 60 plus DPH si taky něco nadělím a že si zaspívám toho Revírníka. Takže mě zítra čeká Revírník.
0: Já jsem teď myslel, že budete zpívat populární muzice, že řeknete, abyste si to vyměnili.
1: Kdo ví.
0: Kdo ví, k čemu ještě dojde, ale já jsem slíbil posluchačům, že po celý tento pořad téměř budou poslouchat právě hudbu Leoše Janáčka a jeho operu Příhody Lišky Bystroušky. Tak si poslechněme další ukázku, pak se trošku projdeme tou operou právě s vámi, s Vladimírem Chmelem. Kdybyste věděli, co já viděla. To je, vy jste říkal mně, že to je arie Sovy předtím.
1: Ano, ano, je to arie na jeden řádek, na třech tónech, ale je velice důležitá, protože ta sova z té výšky viděla to, co neměla vidět. Viděla, jak se milují lišák s liškou a co z toho vzejde. A z toho je nádherná hudba do krásné scény svatby.

0: Už jsme slyšeli jednu ukázku z opery Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky, vlastně už druhou. A já musím říct, že to byla v podstatě taková jediná nahrávka, kterou já jsem objevil u nás v archivu, kterou tady máme v rádiu Klasik Praha. Já tuším, že z roku někdy 82, to jsem si teda zapomněl poznamenat, je to nahrávka, kterou diriguje Sir Charles Mackerras. V hlavních rolích zpívají Lucia Pop a Dalibor Jedlička. Pak jsou tady samozřejmě další účinkující, ale my se budeme bavit o nastudování, které se připravuje právě teď pro vás. Jedno je v pátek 15. a další je v pondělí
1: 18.
0: Jak mě správně doplňuje pan Vladimír Chmelo, kde a tak to řekneme na konci, aby si to naši posluchači zapamatovali. Tak co říct ještě k tomu Janáčkovi? V čem vlastně spočívá ta poetika toho Těsnohlídkova textu zpracovaném právě v Lišce Bystroušce?
1: No, my Brňáci, já jsem ten typický Brňák, já jsem Slovák, který Brno tak miluje, že se bije do prsou jako ten pravý Brňák. A k brněnštině nebo k Těsnohlídkovi a k Janáčkovi patří ta řeč, která není úplně to brněnský hantec, ale je trošku jiná než, no dost jiná než pražská čeština. A na tom si my Brňáci zakládáme. Takže jsme do tohoto nastudování skutečně chtěli vložit co nejvíc té Těsnohlídkovi řeči. A také Janáček byl rusofil, on hodně používal takových slov přijatých z ruštiny, takže je to taková koláž různých řečí a plus ta jeho intonace, kterou prostě on nasákl na té Moravě, tak tu se snažíme prostě do té partitury vložit a do těch pěveckých partů, takže pracujeme na tom půl roku, zvláště po sobotách, nedělích, protože kdy dáme 14 zpěváků dohromady, ale musím říct, že takovou radost z tvorby jsem už dávno neměl, protože s Janáčkem je to prostě bezvadně strávený víkend.
0: Dane, jak se vám ty texty učily?
2: Tak ono je to krásný, ten jazyk, jo, je to, a já teda ze mě se na starý kolena stal taky velký milovník Brna, protože já jsem se do Brna oženil, já jsem v Brně vyženil 37 příbuzných, takže já jsem teď v podstatě Brňák, už tam mám štamgastovský místo v hospodě, prostě fakt jako, že to, a úplně jsem se zamiloval do hantecu, takže mně se to právě strašně líbí na tom, že je to napsaný v tomhletom jazyku a pro mě je to takový výlet úplně do nový neznámý země. Já jsem Janáčka nikdy nespíval a musím říct, že je to naprosto fascinující a je na tom hrozně znát, jak on opravdu vycházel z melodie toho jazyka, že poslouchal ty lidi, jak mluví a vlastně ta muzika je, vychází z toho, takže je to úplně nádherný, já jsem tím úplně fascinovaný.
0: Tak si poslechněme další hudební ukázku. Doufám, že jsem si dobře napsal v tom správném teda jazyku z Brna. Když jsem vandroval, muzika hrála, je to
1: ne,
0: tak?
1: Ne, ne, ne. Dež jsem vandroval.
0: No vidíte.
2: Dež jsem vandroval.
0: Dež jsem vandroval. Tak neumím teda mluvit Janáčkovým jazykem, ale mám tady na to odborníky.

0: parašto, jak je Bůh nade mnou, a tvrdá zem pode mnou, ani brokem. Ale slomě,
1: co to predáš?
0: No tož, tu pár kroků.

0: chtěl jsem ho vzít. A ještě, že by si řeklo.
1: Sakra pes, neber, hlaď to neber, mohl bys jít po studě.

0: Skončila zase další hudební ukázka v naší nahrávce a já se zase obrátím tedy na, teď už vlastně skoro jedno na koho, protože chci vědět to obsazení. Vy jste říkali, že tam 14 lidí, kteří zpívají a musí se dát dohromady na ty zkoušky, tak kdo to všechno je?
1: Tak já obsazení nechám na tobě a ještě jenom bych dořekl, aby jsme byli spravedliví, že když tady mluvíme o tom projektu Opera lidem, od, jak já říkám, operní divadelní společnosti, tak to jsme samozřejmě my dva, já a Vladimír, ale musíme být spravedliví, jsou takzvaní čtyři otci zakladatelé tohoto projektu a to jsem právě já, Vlado, moje manželka Barborka Hůlková a Vladův bratr Michal Chmelo. Takže to jsme jako čtyři, to je Opera lidem, to jsou ti, co stojí za vznikem toho společenství Opera lidem.
0: Ano. Tak se vraťme k tomu obsazení.
2: Obsazení. V Lišce je strašně moc rolí. A mě napadlo, že některé role se velmi těžko dají interpretovat na jevišti. Představte si tenora jako komára, nebo sopranistku jako cvrčka, no to potřebujete velkou dávku fantazie. Tak jsem vymyslel, že co kdybychom použili loutky a nějakým neuvěřitelným řízením osudu jsem se dostal k české výtvarnici žijící v Barceloně, paní Dubšíkové, která nám vytvořila nádherných 20 loutek. Ale opravdu nádherných. A tím pádem, že vlastně solisté se nemusí převlíkat, ale stačí vzít loutku a už je někdo jiný, tak vlastně 14 pěvců udělá 26 rolí. Kromě toho, že potřebujeme šetřit, že? Tak jsme to vlastně udělali velmi ekonomicky a tím pádem například Michal Marholt zpívá jenom dvě role, ale Jára Parma zaspívá komára, kohouta a rektora. Ten to všechno stihne. Bruna má dokonce smržová 4 role. No, myslím si, že bude to velice veselé a že toto řešení dává obrovské možnosti právě v té srozumitelnosti pro mladého diváka. Protože když uvidí toho skokánka jako tu nádhernou loutku, tak to prostě dává té divadelní poetice ještě další rozměr.
1: To vymyslel Vlado, myslím, že to vymyslel krásně. Já musím říct, že to je pro mě byl vlastně celoživotní problém s bystrouškou. Když člověk jde na bystroušku do divadla, tak když tam vidí lidi převlečený za zvířata, tak to vždycky vypadá komicky vlastně, jo? Že to je prostě některý režiséři i tvrdí, že je bystrouška nerežírovatelná z tohohle toho důvodu. A já myslím, že Vlado přišel na způsob, jak se to prostě dá.
2: Ale abychom si rozuměli, Liška Bystrouška bude zpěvačka, jenomže naše představitelka Tereska je taková liška, že i když to nebude žádná loutka, tak ji uvěříte, že je liška počitá.
0: Máte na mysli Teresku?
2: Mátlovou.
0: Ano,
2: ano. A zrovna tak lišáka Petra Vondrová je vynikající lišák. Když říká, ne, jsou lišák, prolhané, tak je to taky

0: Tak toto k nejsu já teda.
1: Nesu.
0: Tak toto k nejsu já, teď je to dobře. Tak jak mě pánové tady opravují správně samozřejmě, protože i v popisu toho CDčka jsou tam drobné chyby, jak jsem si opisoval. Teďko bude proměna za chvilku další část tohoto díla, ale já se už teď zeptám ještě na hudební nastudování opery Příhody Lišky Bystroušky. Tak jak k tomu jste přistoupili?
2: Z té velké úcty k Janáčkovi to nebylo úplně lehké, ale my máme, jako mohu-li to tak říct, dvorního klaviristu arabského původu Ahmada Hedera, který má obrovský talent a dokáže z té hudby vytáhnout neuvěřitelné věci, tak nikdy vlastně Janáčka nehrál. A musím na něho prozradit, že jsem se opravdu velice pod ty moje vousy smál, jak si k tomu těžce hledal cestu, ale našel. Mm-hmm. Hraje to překrásně, nádherně a myslím si, že by i Leoš měl radost.
1: Já jenom bych upřesnil, protože jsme, já tomu našemu způsobu říkám, my jsme takzvané divadlo malých forem v rámci opery. Máme tu domovskou scénu v pražském Laholu na nábřeží v tom krásném secesním sále a ty opery neuvádíme s orchestrem, protože to by se tam vůbec nešlo, ale s klavírem a vždycky s charakteristickým nástrojem pro tu kterou operu. Takže Rusalka je klavír a harfa, Prodaná nevěsta je klavír a dva klarinety a teď Bystrouška
2: klavír a housle. A houslový part nám zahraje první houslistka Orchestru Národního divadla Marie Mátlova.
1: Sestra Teresky.
0: Ano, chtěl jsem říct, že posluchače upozornit, že to není shoda jmen, ale že jsou skutečně příbuzné. Jak často plánujete ta jednotlivá představení hrát? Kolikrát se třeba odehrála Rusalka? Ta byla poslední, teda před
1: Liškou. Rusalka byla první, tu jsme právě...
0: Rusalka byla první, pardon.
1: To jste ještě viděl v Hibernii, kde jsme jako začínali, pak se ukázalo, že ten prostor pro tu operu není úplně jako vhodnej, takže jsme se přestěhovali do toho Laholu, což je úplně úžasný, Lahol je skvělej a paní starostka je výborná, tam je to fakt nádherný, je to tam takový ryze český, to mám prostě hrozně rád. Takže první byla ta Rusalka, která se přesunula do, tu teď hrajeme v Laholu. Prodanou nevěstu už jsme dělali přímo pro Laholu, to je jako zvláštní, že se hraje uprostřed mezi lidma. No a teďko...
2: Já jsem si spočítal ty reprízy, těch Rusalek už bylo 14 a Prodanek asi 10, protože nehrajeme ji jenom v Laholu, ale jezdíme taky tam, kde nás chtějí. Chtějí nás v Jihlavě, v Trutnově, teď pojedeme s Rusalkou do Slavkova u Brna.
0: No. Takže do míst, kde teda musíte dát pozor na ten jazyk.
2: Ano, ale tam Rusalka projde.
0: Ano. Dobře, tak máme další ukázku, ta se jmenuje Proměna, tam zřejmě dochází k něčemu na jevišti, k nějaké proměně, u které hraje hudba, tak si to pojďme poslechnout.

0: Po té proměně, kterou jsme teď slyšeli z opery Příhody Lišky Bystroušky, Leoše Janáčka, už je před námi poslední ukázka z té opery, za chviličku začne, tak teď bychom měli říct, Daniel Hůkla už to trošku naznačil, kde se to bude hrát, tak ještě to zopakujme a řekněme časy.
1: Takže hrajeme v sále Pražského Hlaholu, což je na nábřeží kousek od Národního divadla naproti Žofínu. A první představení premiéra je 15.5. od 19.00 večer. A potom první repríza, to znamená druhé představení, je v pondělí 18.5. znovu od 19 hodin.
0: Takže jste samozřejmě srdečně zváni do Hlaholu a protože díky digitálnímu vysílání nás mohou třeba v automobilech poslouchat naši posluchači už téměř po celé republice, tak se můžou podívat i na jiná místa, kam pak budete vyjíždět.
1: Ano, přesně tak.
2: A to bude 27.5. v Jihlavě.
0: Dobře. Tak a teď zazní už ta poslední ukázka, kterou jsme tady pečlivě vybírali s operním pěvcem Vladimírem Chmelem. A ta se jmenuje, já už to neřeknu, řekněte to vy radši.
2: Božínku, ten je hezký.
0: Už jsem se toho bál, totiž.

0: Tak jsme řekli, co jsme mohli teda o tom představení, jak nemůžeme říkat všechno, aby diváci byli příjemně překvapeni, až to představení uvidí. A já se teď už jenom krátce zeptám pana Vladimíra Chmela, který tady sice už byl s mojí kolegyní Mirkou Časarovou, není to tak dlouho, je to v loni, tuším, ano, v roce 2025. Ale přesto, kde zpíváte teď, jestli ještě zpíváte, kromě samozřejmě představení s panem Hůlkou, a co chystáte teda do budoucna?
1: No, víte co, já už v mém věku nic nechystám.
0: Nechystáte?
1: Ne.
0: A co pedagogika?
1: Já teď se věnuju opravdu tomuto okamžiku a teď nikde nespívám, opravdu dělám tento projekt ze všech sil a s obrovskou láskou a s obrovskou radostí. Tím, že jsem se musel trošku, nebo se musím udržovat, a naopak se mi teď zpívá čím dál lépe, tak si vlastně dávám sám úkoly a ten revírník je tak akorát teďka pro mě a neočekávám nějaký příval nabídek, prostě dělám ty věci teď tak, jak přijdou a mám velice, velice jako umělecky bohatý teďka ten program, takže jsem strašně spokojený.
2: A máš úspěšný žáky, že jo, Ester Pavlů, prostě
1: to,
2: v Národním divadle
1: exceluje. To je úplně prostě neuvěřitelné.
0: Byla tu nedávno taky.
1: Ano, ano, Ester je moje pýcha velká a další, musím říct, že všichni se už jakoby inspirují tím Danem a Ester, Tereskou, Petrem Bergerem, se kterým jsme taky hodně pracovali společně s Ivetou Jiříkovou. Takže mám z toho radost, že nás je víc a víc a opravdu tu energii, kterou do nich vkládám, tak se mi jako stonásobně vrací.
0: Takže jste vlastně pedagogem, když se tomu říká coach.
1: Ano, dneska, ano, ne, ano, ano.
2: Dneska já bych mu říkal normálně pane profesore, to jsme říkali na konzervatoři, jsme říkali pane profesore, dneska se říká vokál coach.
1: Ale oni mi říkají Vlado.
2: Ale, ano, přesně. Ale já chci říct, že Vlado je, myslím si, že je jeden z mála vokál coachů na světě, který v tom je kouzlo té opery lidem, že ty inscenace jsou obsazený jeho žákama. Takže všichni zpíváme stejnou technikou, což je v tom představení hrozně důležitý. To v málo kterém nebo vlastně v žádném divadle nemůže člověk slyšet. Většinou se tam sejdou lidi, kteří zpívají každý jinou pěveckou školou a my prostě zpíváme všichni stejně.
0: No a tak jste říkal, že teď se naplno věnujete projektu Opera lidem s Danielem Hůlkou a dalšími spolupracovníky a my tady máme nahrávky teda starší, které jsme vybrali s vámi. První je Dvořákův Jakobín. Pamatujete si, který to je rok zhruba?
1: Tuším, že 2003. Mm-hmm. Velice rychle to plyne. Aha, co bych tomu řekl? Bylo to jedno z prvních představení Tomáše Hanuse, který vlastně začal velikou kariéru dirigentskou.
0: Ale bylo to v Brně.
1: Ano, v Janáčkově divadle, ano.

0: Skončila ukázka z opery Jakobín, ve které zpíval v té Dvořákově opeře teď jeden z mých hostů, Vladimír Chmelo, za doprovodu zřejmě taky orchestru Janačkova divadla v Brně, a řídil Tomáš Hanus. No a ještě jednu ukázku jsme teda vybrali s vámi, protože už musíme, nemáme moc času už na povídání s vámi, bohužel, protože jsme chtěli více představit Janáčkovu operu Příhody Lišky Bystroušky. Tak co nám nabídnete teď ještě?
1: No, bude to ještě můj oblíbený Figaro, který mě provázel prakticky celou dobu. Takže je to Figaro ze státní opery pod vedením dirigenta Enrika Dovíka.

0: Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho, to byla ta opera, ve které zazněla tato role Figara, tedy Cavatina Figara, kterou zpíval Vladimír Chmelo. No a protože už jsme úplně v závěru našeho pořadu, tak teď necháme víc mluvit Dana Hůlku, protože vím, a my jsme se taky dost složitě domlouvali na tom natáčení, měl jste teď před sebou další velký úkol, kromě Janáčkovy Lišky Bystroušky, začít připravovat představení Monte Krista, tohoto muzikálu. Vás poprosím, že si to nepamatuju z hlavy, i když jsem na něm kdysi byl, když se ho zpíval poprvé, kdo je vlastně autory správně tohoto díla.
1: No tak autoři jsou stejný právě jako u muzikálu Drákula, to je čtveřice geniálních autorů, kteří vytvořili tyhle dvě díla a Monte Krista dokonce psali mě přímo takzvaně na tělo. A to jsou samozřejmě Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hess a Jožo Bednárik. Bohužel nikdo z těchto pánů už nežije a já prostě jsem vlastně takovou, jak jsem z muzikálu celkově odešel, už jsem si nechal jenom toho Drákulu a vlastně jsem si uvědomil, že celý život podvědomě si přeju, aby se ten Monte Cristo vrátil, protože je to nádherný představení. Karel Svoboda prošel obrovským vývojem mezi Drákulou a Monte Cristem. Monte Cristo je opravdu prokomponovaný moderní muzikál. Je to naprosto fantastický a já jsem podvědomě celý život toužil, aby se to vrátilo na jeviště. Pak se k tomu přidalo touha mojí manželky, která taky prostě potom toužila, aby se to představení vrátilo. Takže jsme rozjeli takzvaný, nazvali jsme tu akci Oživování Monte Krista. Uspořádali jsme koncert Monte Kristovský na letní scéně na Vyšehradě. Tam já jsem pozval všechny, kdo se toho účastnili z té produkční strany a kdo ještě žijí, musím to bohužel tak říct, že je to taky 25 let. No a ten koncert se strašně povedl, oplakali jsme to tam a tam jsme se rozhodli, že musíme prostě toho Monte Krista vrátit. No a začali jsme to nějakým způsobem připravovat a v tu chvíli jsem se seznámil, nebo pan inženýr Jiří Paulů, správce pozůstalosti Karlovy hudební, mě seznámil s panem Tomášem Ságlem, s kterým se znal a mluvili o Monte Kristovi už kdysi. A pan Tomáš Ságl projevil zájem prostě jako se stát producentem toho představení, který se má vrátit. No a zkrátím to, tohle asi před 2 lety se tohle to dělo. No dneska jsme už s Tomášem se známe dobře, jsme velký kamarádi, dali jsme dohromady úžasný tým a opravdu na začátku prosince letošního roku bude obnovená premiéra. Premiérový víkend je od 4. prosince a bude obnovená premiéra muzikálu Monte Cristo v Kongresovém centru, tam, kde byla kdysi původní premiéra. Takže z toho já mám prostě obrovskou radost. Teď už jsme v situaci, kdy máme za sebou, už máme celý obsazení, máme nádherný obsazení. Jsem nadšenej z toho, jak úžasní lidi přišli na konkurs. Všem jim za to děkuju. Mám z toho obrovskou radost. Máme úžasný obsazení a teďkon už vlastně v červnu začínáme zkoušet hudební nastudování. Pak bude přes léto volno, aby se nám to usadilo do hlasů a září, říjen, listopad budeme zkoušet už jako ostrý zkoušení. No a na začátku prosince bude premiéra, takže prostě já jsem fakt šťastný, že se tohle to děje, jsem vděčný všem, kteří se toho účastní a pomáhají, aby se to mohlo stát.
0: Tak já děkuji alespoň za tuhle krátkou pozvánku, která už je až vlastně na konec roku. Přeju, aby všechno samozřejmě probíhalo zdárně. No a my jsme na konec našeho pořadu z archivu osobností vybrali jednu nahrávku z toho muzikálu původního Monte Cristo. A co jsme vybrali vlastně?
1: Vybrali jsme píseň O Monte Cristo, což je hlavní píseň hlavního hrdiny a je to píseň, která zazní na konci muzikálu ve chvíli, kdy už vlastně se ten hrdina hlavní pomstil všem těm, kterým se chtěl pomstit. A vlastně v této písni je poselství toho geniálního pána a moudrýho a laskavýho člověka, pana Zdeňka Borovce, který opravdu já ty jeho texty a libreta zpívám přes 30 let a opravdu to byl úžasný člověk a vkládal takový, já tomu říkám, poselství do těch svých textů pro nás do dnešní doby a tady v tomhle muzikálu a v téhle písni speciálně je nádherný poselství, který je myslím v dnešní době velmi aktuální. To poselství je o tom, že do lidského života, do lidského srdce nepatří nenávist, ale láska, protože ten hlavní hrdina si uvědomí, že tím, že celý život strávil touhou po pomstě, tak vlastně celý život ztratil, přišel o lásku, přišel o přátele a je to právě to poselství o tom, že do lidského života prostě patří láska a ne nenávist.
0: A pokud navštívíte webové stránky www.operalidem.cz, tak tam najdete všechny termíny uvádění Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky. A v prosinci se budeme těšit na Monte Krista. Pánové, vám moc děkuju, že jste přišli do našeho studia. Doufám, že jsme uspokojili posluchače ohledně Leoše Janáčka a ukázek z té jeho opery, když ta nahrávka byla starší. Mými hosty byli, teď to vemu obráceně, Daniel Hůlka a Vladimír Chmelo. A já vám moc děkuji, že jste přišli.
1: My moc děkujeme.

Krev tvých nepřátel, ať přijme zem, máš to, co jsi chtěl, jsi vítězem. Kain, ať padne, strestal si a dost, tak dýchej s nás, proč ta pochybnost?

0: archivu osobností.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
2: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
13: Pryč DPH! Pryč DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha. Hudba stříbrného plátna.
1: Nejlepší filmové melodie.
15: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Před námi je hodina plná ukázek soundtracků dnes z projektů, pod kterými je podepsaný jubilant dokumentarista Sir David Attenborough, který oslavil sté narozeniny. A začal bych seriálem z produkce BBC Život na zemi z roku 1979. Byl to naprostý průlom. Skladatel Edward Williams vytvořil hudební doprovod, který kombinoval orchestrální prvky s tehdy experimentálními elektronickými syntezátory. Cílem bylo podtrhnout fascinaci z evoluce. Zajímavostí je, že David Attenborough musel během natáčení slavné scény s gorilami šeptat, což nebylo v plánu. A právě tento autentický moment, doprovázený jemným, nevtíravým hudebním podkladem, se stal jedním z nejslavnějších okamžiků televizní historie.

Pořadu Hudba stříbrného plátna oslavujeme kariéru Davida Attenborougha. V roce 2001 měl premiéru skvělý seriál Modrá planeta. Skladatel George Fenton za tento soundtrack získal ceny BAFTA i Emmy. Hudbu nahrál z BBC Concert Orchestra a její velkolepost měla reflektovat nekonečnost oceánů. Fenton často využíval techniku Mickey Mousingu, tedy rytmus hudby přesně kopíruje pohyb zvířat, což je nejvíc patrné u scény s útočícími kosatkami nebo tančícími kraby. Dokument sám o sobě změnil pohled veřejnosti na mořskou biologii a hudba v něm poprvé v historii přírodopisných filmů fungovala jako plnohodnotný filmový doprovod, nikoli jen jako kulisa.

To byla ukázka ze seriálu Modrá planeta. A u skladatele George Fentona se ještě zdržíme. Je totiž autorem i soundtracku k seriálu Planeta Země, který měl premiéru v roce 2006. Jde o nejdražší dokumentární projekt, jaký kdy BBC do té doby realizovala a první natáčený kompletně v HD rozlišení. Fentonova hudba je zde ještě epičtější než u Modré planety. Pro každou z 11 epizod byl vytvořen unikátní hudební motiv. Fascinující je, že orchestrální partie byly koncipovány tak, aby odpovídaly specifickému tempu daného prostředí. Soundtrack se stal tak populárním, že se dočkal i živých koncertních provedení s projekcí.

Ladíte rádio Klasik Praha. S nástupem streamovacích platform se žánr dokument dočkal znovu zrození. Netflix přišel v roce 2019 s naprostým hitem, když uvedl sérii Naše planeta. Přechod Davida Attenborougha na tuto platformu doprovází hudba držitele Oscara Stevena Price, autora hudby k filmu Gravitace. Na rozdíl od předchozích děl je tento soundtrack víc atmosférický a naléhavý, což odráží ekologické poselství seriálu. Nahrávalo se v legendárních studiích Abbey Road. Zajímavostí je, že Price do hudby zakomponoval i reálné zvuky přírody, které digitálně modifikoval, aby vytvořil organický zvukový most mezi obrazem a hudbou.

A na závěr jsem si nechal ukázku z nejnovějšího počinu sira Davida Attenborougha, který oslavil sté narozeniny. Je to snímek Gorilí příběh. Film se vrací k Davidovu osudovému setkání s horskými gorilami. Skladatelská dvojice Patrick Johnson a Richard Collins zvolila pro dokument velmi citlivý minimalistický přístup. Vsadili na organické textury a akustické nástroje. Hudba má podtrhnout intimitu a hluboký respekt, který Sir David k těmto primátům chová. Dokument je zároveň velkou retrospektivou. Kombinuje moderní záběry v extrémním rozlišení s digitálně restaurovanými snímky z roku 1979. Ukázkou z gorilího příběhu se pro dnešek loučím. Nikola Bojčeh přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na Klasik Praha dozněly variace na slovenskou píseň Bohuslava Martinů a stalo se tak ve 12 hodin a 12 minut. U mikrofonu této stanice klasické hudby vás teď srdečně vítá Dita Hradecká. Společně spolu dnes strávíme nedělní odpoledne. Svátek mají Anety a je 17. května. Tyto Martinů variace nám teď zahrálo duo mladých interpretů na violončelo Vilém Vlček a Denis Liník na klavír. Má to také toto CDčko švýcarskou stopu, nejen protože ve Švýcarsku závěru života pobýval také Bohuslav Martinů, ale oba mladí interpreti studovali a setkali se v Bazileji na akademii. Pokračujeme hudbou Ottorina Respighiho z jeho světa pro orchestr, a to v podání Wuppertalského symfonického orchestru.

Ottorino Respighi, italský skladatel, také muzikolog a hudební historik a editor. Na starých partiturách se učil a také rád zpracovával, rád skládal pocty svým velkým předchůdcům, v tomto případě Rossinimu. Rossiniana se jmenuje Světa pro orchestr, jejíž první část nám teď zahrál Wuppertalský symfonický orchestr pod vedením George Hansna. Pokračujeme hudbou barokní, hudbou koncertantní. Bude to koncert D-moll pro hoboj Johanna Sebastiana Bacha. Poslechneme si ansámbl 18+ a solo má Willem Weverka.

V podání Viléma Veverky a ansamblu 18+ dozněl koncert D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Slyšeli jsme první větu. Teď Georges Delery, je to významný francouzský skladatel, zejména hudby filmové. Teď to bude téma ze snímku Pohrdání a hrát bude Renaud Capuçon s bruselskou filharmonií.

0: Klasik Praha.
1: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie, Gnosienne a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slavnostní poloneza Zdor od Antonína Dvořáka právě zazněla. A to v podání Symfonického orchestru FOK a Jiřího Bělohlávka. Teď trocha hudby komorní. Smyčcový kvartet s číslem 25 C-dur od Josefa Haydna zahraje Katior Mozaik.

Tak toto byla uchvatná druhá věta ze smyčcového kvartetu s číslem 25 C dur Josefa Haydna a zahrál nám francouzský Quatuor Mosaïque. Přichází další francouzská mise en scène a to impozantně úvod a lví pochod z karnevalu zvířat nám teď zahraje orchestr Národní akademie Santa Cecilia pod vedením Antonia Papána. U klavíru Marta Archerič.

Tak, tak to nám zabouřil lev z cyklu Karneval zvířat Camille Saint-Saëns. Slyšeli jsme u klavíru Martu Archerič a orchestra Akademie Nacionale di Santa Cecilia řídil Antonio Papano. Máme 12 hodin 46 minut. Teď si pustíme jednu z virtuózních a vtipných předeher Joaquina Rossiniho, tentokrát k opeře Wilhelm Tell.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
6: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
10: Klasik Praha.

Tak tahle hudba možná byste nehádali, ale je dílem Dmitrije Šostakoviče. Igor Levit hrál fugu číslo 1 z jeho 24 preludií a fug. Volně inspirovaných dobře temperovaným klavírem Johanna Sebastiana Bacha. Teď přichází hudba Jana Václava Antonína Stamice, skladatele, který vybudoval nebo pomohl vybudovat proslulou Mannheimskou školu. Jeho symfonii Pastorále, konkrétně větu čtvrtou, teď přednese Pardubický komorní orchestr s Markem Štrinclem v čele.

Presto a Sajt, čtvrtou větu ze symfonie Pastorále Jana Václava Antonína Stamice zahrál Pardubický komorní orchestr, řídil Marek Štrincl. Máme 13 hodin a 7 minut, teď hudba skladatele Vítězslava Nováka. Pianista Jan Bartoš nastudoval a nahrál společně se Sočrem a dirigentem Jakubem Hrušou jeho klavírní koncert E-moll. Tady máte druhou větu.

Na Klasik Praha právě dozněla druhá věta z koncertu E-moll z raného díla Vítězslava Nováka. Hrál nám Jan Bartoš společně s Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který dirigoval Jakub Hrůša. No a co vám nabídneme dál na Klasik Praha, tak teď to bude například Pařížský kvartet od Georga Filipa Telemana.

bratře Kikinovi a také na čembalo Gustav Leonhardt, čili významní specialisté na barokní hudbu, nám teď dohráli jeden z pařížských kvartetů Georga Filipa Telemana. A po hudbě baroka teď přichází hudba do století 20. Koncert Dmitrije Šostakoviče pro neobvyklé obsazení klavír, trubka a orchestr. Zahrají nám Jitka Čechová, Johannes Sondermann a Symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu. Diriguje Oswald Zalaberger.

Jitka Čechová na klavír, Johannes Zondermann na trubku a symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu pod vedením Oswalda Zalaberga dohráli druhou větu z koncertu Dmitrije Šostakoviče. Na Klasik Praha teď bude zazní cikánský tanec, bude to úprava od Marka Pilla. Hraje soubor Il Suonar Parlante.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Stačí jediné setkání a bezvýchodná situace se může změnit v naději. Císař radosti je tichý poetický román o paměti, ztrátě a druhých šancích. Oceňovaný spisovatel Ocean Vuong píše s liričností, která doznívá ještě dlouho po dočtení. Novinku z edice Hlas Císař radosti najdete na palmknihy.cz.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Posloucháte klasiky.

Zaznělo krátké téma z hudby k počítačové hře, která sbírá celosvětová ocenění Kingdom Come Deliverance 2. Toto bylo téma hradu Trosky, totiž celá tato hra se odehrává ve středověku okolem právě v této středočeské části. Autorem hudby je Jan Valta a

Pianista Jan Schulmeister, který vydal CDčko u Suprafonu, jenž mu vyneslo cenu BBC Music Award. Hrál teď hudbu Sergeje Rachmaninova, jeden z jeho momentů hudebních. Další ruský skladatel Nikolaj Rimský-Korsakov a Světa Šehrezáda. Z ní si teď pustíme Moře a Sindibádův koráb v podání Chicagského symfonického orchestru. Diriguje Daniel Barenboim.

Velmi povedená symfonická hudba, symfonická světa Šeherezáda na motivy pohádek Tisíce a jedné noci od Nikolaje Rimského-Korsakova. Chicagský symfonický orchestr pod vedením Daniela Barenboima nám zahrál první část, která se jmenuje Moře a Sindibádův koráb. Teď další položka našeho hudebního programu na Klasik Praha. Bude to mazurka Noční stíny od Josefa Strause.

na Klasik Praha právě dozněla mazurka Noční stíny od Josefa Strause. Slyšeli jsme orchestr Johanna Strause a Jacka Rothsteina v čele. Teď je Bohuslav Martinů a jeho smyčcový kvartet Concerto da Camera. Druhou větu Andante nám zahraje Pavel Haas kvartet, naše asi nejúspěšnější v současnosti smyčcové kvarteto. Kvartet, který uslyšíte od Bohuslava Martinů, je dílem už poválečným, vznikl v roce 1947 v New Yorku a skladatel se inspiroval barokem a v tomto případě i českou lidovou melodikou.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Pouze do 13. června uvede Státní opera jedno z nejzásadnějších děl 20. století Dialogy karmelitek. Opera Francise Poulenca, fascinující hlubokým duchovním rozměrem, byla inspirována tragickým příběhem jeptišek během francouzské revoluce. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz

0: německé kvality. XXX Lutz Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Klasik Praha.
3: Klasik Praha.

Balet Gajané a z něho Šavlový tanec. Aram Chačaturian je autorem této hudby, kterou nám zahrála Filharmonie Brno s Jiřím Bělohlávkem v čele. Teď to bude mystický tanec od Charlotte Soy. To je francouzská skladatelka, už také zapomenutá, žila na přelomu 19. a 20. století. Teď je její tvorba znovu objevována také díky orchestru z Lyonu, který vede Nikolaj Šeps-Znajder a který také Dance Mystic od Charlotte Soy natočil.

Tak to byla půvabná hudba, jejíž autorkou je Charlotte Sohy, skladatelka francouzského původu, která žila v letech 1887 až 1955. Tedy její hudba se nese v duchu romantismu, ale i hudby modernější. V současnosti začíná být znovu objevována a přispělo také k tomu CDčko Aux Étoiles, neboli ke hvězdám, které vydal orchestr z Lyonu pod vedením Nikolaje Šepse Znajdra. A po této ukázce přichází hudba Wolfganga Amada Mozarta. Poslechneme si část ze známé serenády Malá noční hudba. Hraje orchestr Vídeňské státní opery.

Dozněla část z malé noční hudby serenády Wolfganga Amadea Mozarta. Čtvrtou větu nám teď zahrál orchestr Vídeňské státní opery pod vedením Adriana Boulta. No a co nás čeká dál na Klasik Praha? Teď je to hudba filmová, konkrétně ze seriálu Putování s dinosaury. Oceněnou hudbu výpravného dokumentárního seriálu napsal Benjamin Bartlett.

0: Slavná auditoria.
1: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
2: Mstislav Rostropovič, James Galway, Dagmar Pecková či Kateřina Javůrková. To jsou jen namátkou jména některých laureátů Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Kdo další se k ním řadí? A jaká je historie tohoto prestižního klání? Dozvíte se v dalším díle pořadu Slavná auditoria s premiérou v pondělí v 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to bylo kvarteto Pavla Haase, neboli Pavel Haas kvartet. Tento Prokofjevův smyčcový kvartet číslo 2, zvaný Kabardinský, natočili, pokud se nepletu, na

své první CDčko. Tehdy hrali ve složení Veronika Jarůšková, Eva Karová housle, Pavel Nikl na violu a Petr Jarůšek na violončelo. Teď následuje Braniborský koncert číslo 1 F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Pojďme si poslechnout nahrávku muziky Antiquity Köln.

Soubor muzikanty Kvakhln pod vedením Reinharda Gebla dohrál Adagio z prvního braniborského koncertu Johanna Sebastiana Bacha. No a po díle tohoto barokního velikána teď jeden francouzský impresionista. Dívka z vlasy jako len, dílo Clauda Debussyho, teď přichází zahrát Virtuosity Praha.

Slavné preludium nazvané Dívka z vlasy a kolen, původně klavírní skladba Claude Debussyho, teď zaznělo v orchestrální úpravě. Virtuozity Praga řídil Oldřich Vlček. A tady je Furiant, jeden z mnoha tanců, kterými Bedřich Smetana vyšperkoval svou prodanou nevěstu. Pojďme si pustit hezkou nahrávku Clevelandského orchestru.

Clevelandský orchestr zařízení Kristofa von Dohnányho dohrál Furiant z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Teď následuje dechový kvintet od dánského skladatele Karla Nielsena. Soubor Belfiato kvintet nám zahraje téma a variace.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slavnou píseň Granáda, kterou napsal Augustino Lara, zaspíval teď Plácido Domingo za doprovodu Londýnského symfonického orchestru. Na Klasik Praha stále posloucháte odpolední vysílání s Ditou Hradeckou. Teď vám nabídnu část ze sonáty Roberta Schumana. Je to třetí sonáta F-moll a třetí variační větu přichází zahrát pianistka Andrea Kauten.

Na vlnách Klasik Praha teď dozněla nahrávka pianistky Andrej Kauten, která pořídila kompletní dílo Roberta Schumana. Toto byla jeho třetí sonata F-moll a z ní třetí věta. Teď si pustíme jednu z árií z operety Krásná Helena od Jacquese Offenbacha. Zpívá Petr Nekoranec.

Tak to se rozhodoval Paris mezi třemi gráciemi, mezi třemi boheněmi, no a tak to pak také získal krásnou Helenu. A o tom všem je opereta Žaka Offenbacha. Námět z trojské války, nebo předcházející trojské válce, námět, který zpracovalo spousta umělců nejrůznějších uměleckých žánrů. Petr Nekoranec a Česká filharmonie pod vedením Christophera Franklina. Teď si pustíme fantazii na téma písně Green Sleeves od Ralpha Vaughna Williamse. Hraje The New Queen's Hall Orchestra v zařízení Barryho Wordsworthe.

Monumentální třetí věta z koncertu D-moll Jeana Sibelia, finského skladatele, zazněla takřka v autentickém podání Filharmonie Oslo a Klaus Mäkelä dirigoval. Janine Jansen hrála na housle solo. Teď drobnost z karnevalu zvířat, budou to skameněliny. Camille Saint-Saëns je autorem a Akademii Nacionale di Santa Cecilia řídí Antonio Papano.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou členové mladého českého souboru Muse Equality, který propojuje klasiku s folklorem. Bartóka, Vivaldiho, Haydna, ale i lidové písně hrají v obsazení se smyčci, cymbálem a akordeonem a ve vlastních úpravách. Více se dozvíte v pořadu s premiérou v úterý 19. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Stačí jediné setkání a bezvýchodná situace se může změnit v naději. Císař radosti je tichý poetický román o paměti, ztrátě a druhých šancích. Oceňovaný spisovatel Ocean Vuong píše s liričností, která doznívá ještě dlouho po dočtení. Novinku z edice Hlas Císař radosti najdete na palmknihy.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

autorkou této drobné skladby, ale příjemné, byla Nadia Boulangerová. Tři kusy pro violončelo a klavír nám teď zahrála Lily Blythorpe společně s Tobiasem Borsbaumem. Nadia Boulangerová byla sestra Lily Boulangerové, obě byly skladatelky. Lily bohužel zemřela velmi mladá. Nadia Boulangerová naopak se dožila vysokého věku a byla velmi významnou skladatelkou a také pedagoškou na pařížské konzervatoři. Výčet jejich skvostných žáků je skutečně dlouhý. Aaron Copland, John Eliot Gardiner, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Phil Glass nebo Astor Piazzolla a tak dále. Teď následuje koncert pro housle a klavír Josefa Bohuslava Ferstra. Málo hrané dílo, kterého se chopil Ivan Ženatý společně s BBC Symphony Orchestra a s Jiřím Bělohlávkem.

zřídka hraný koncert D-moll od Josefa Bohuslava Foerstera, které dílo, které si určitě zaslouží koncertní provedení. Na této nahrávce účinkoval Ivan Žinatý společně s BBC Symphony Orchestra a s Jiřím Bělohlávkem. A teď anglická lidová píseň v úpravě Ralpha Vaughna Williamse. Turtle Dove, neboli hrdlička, zpívat budou soubor Tenebré a Gabriel Crouch.

Něžná anglická lidová píseň Hrdlička Turtle Dove teď zazněla v podání souboru Tenebre a Gabriela Crouche a také v úpravě Ralpha Vaughna Williamse. Pojďme se teď poslechnout dílo také zřídka slýchané. Friedrich Theodor Frelich byl švýcarský skladatel raného romantismu a Alena Hennigová na dobový klavír neboli fortepiano společně se svými přáteli nahrála mimo jiné také jeho klavírní kvartet D-moll.

0: Klasik Praha.
1: Ke skvostům sólové klavírní literatury patří Preludia od Claude Debussyho. Pro další díl pořadu Švédský stůl jsem vybral vytříbenou nahrávku Ilji Hurníka. V premiéře si ji můžete poslechnout v obvyklém čase v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je téměř 16 hodin a vy posloucháte Radio Klasik Praha. Toto byla soliloquy pro hoboj a orchestr, neboli samomluva. Albrecht Mayer byl solistou a Bamberské symfoniky vedl Jakub Hrůša. Teď si pojďme pustit ukázku z díla francouzského barokního autora Jeana Baptista Lullyho. Je to z alba Du Silence, něžné nebo jemné ticho, které vydal soubor Les Musiciens de Saint-Julien s Françoisem Lazarevičem v čele.

sbírka vícero krásných symfonických kusů, tak to nazval Jean-Baptiste Lully sbírku svých instrumentálních skladeb a zahrál nám jednu z nich soubor Les Musiciens de Saint-Julien s Francouzem Lazarevičem v čele. Ten také hrál na zubcovou flétnu. Tabula rasa pro dvoje housle, solo, preparovaný klavír a smyčcový orchestr. To je už, řekla bych, kanonické dílo Arva Pärta. Lozanský symfonický orchestr a François Sochard s Renaudem Capucinem hrají solový part.

Dozněla tabula rasa od Arva Perta. Hráli nám François Sochard a Renaud Capuçon společně s Lozanským komorním orchestrem. Skladba z roku 1977 vynesla Arvu Pertovi přezdívku duchovního minimalisty. Poprvé zde použil svou techniku tinty nábuly založenou nebo odposlouchanou od vyzvánění zvonu. Teď si pustíme La Caccia neboli Lov, která patří do koncertu nazvaného Podzim ze čtveraročních dob Antonia Vivaldiho. Fabio Biondi od houslí řídí soubor Europa Galante.

Antonio Vivaldi a jeho čtveroročních období. Z koncertu Podzim jsme si teď hráli třetí část, a to v podání Fabia Biondiho a souboru Europa Galante. Teď přichází Mumie. Je to snímek z roku 1999 s hudbou Jerryho Goldsmitha.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Dozněla část ze svity z dob Holbergových Edvarda Grieka. Hrála Academy of St. Martin in the Fields pod vedením Nevilla Meridra. No a teď se pojďme poslechnout, co říká dramaturg orchestru FOK o cyklu, který patří k mým oblíbeným, a to světová klavírní tvorba.
1: Milí posluchači, po týdnu zase ráda vítám ve studiu stanice Klasik Praha dramaturga pražských symfoniků Martina Rudovského. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Protože, jak už jsme říkali, posledně vytýčili jsme si v těch několika setkáních, které máme teď před sebou, postupně mapovat jednotlivé cykly, které FOK připravuje pro nadcházející 92. sezonu. Pro dnešek jsme tedy zvolili cyklus světové klavírní tvorby, který neprobíhá ve vašem domovském sídle, ale ve Dvořákově síni Rudolfína už zcela tradičně. No a jsou to vlastně vždycky soboty, což, jak vidím, jste dodrželi i pro ten následující cyklus, který přinese 6 koncertů. Tak kdy a s kým zahájíme?
2: No, to je veliká jako věc, bych tak řekl, synchronizovat ještě ty soboty, aby všechno vycházelo ještě s Rudolfínem, čili s kolegy z České filharmonie. Je to vždycky veliká výzva i s našimi itinerářem, takže přiznám se, že za mě je to řada vlastně nejobtížnější, protože kloubím ještě jakoby externí budovu vůči nám a ještě možnosti těch klavíristů, čili opravdu to je velký puzzle. A je to čím dál tím komplikovanější, ale snad jsme to opět dokázali. Začínáme 17. října Francouzem, který vlastně už jednou recitál u nás měl, myslím, že tehdy debutový v Praze, Bertrand Chamaillou, tehdy jakoby řekněme trošku začínající klavirista, dneska bych řekl, že to je úplná jako etablovaná hvězda, myslím, že bude i párkrát na Pražském jaru letos, že prostě opravdu skutečně to je velká megastar a samozřejmě jako specialista na francouzský repertoár, ale pro nás vybral takový speciální projekt, který natočil vlastně takový jako takovou svitu kolem Mendelssohnova cyklu Píseň beze slov, nebo Písně beze slov, kterých jako napsal Mendelssohn mnoho, celý cyklus, on vybral pár, ale obalil to vlastně věcmi nebo skladbami, které s tím nějaký míry souvisí. Je tam například i Charles Ive v Písně bez dobrých slov, je tam také Gabriel Fauré Romance beze slov, je tam také původně píseň Lennonova a Cartneyho, samozřejmě slavná Golden Slumbers, kterou Toru Takemitsu upravil beze slov. Jo? Tak to je jenom, co to všechno způsobilo ten Mendelssohn, že i jakoby časově na závěr toho všeho zazní ještě i Beatles a Toru Takemitsu dohromady, což mi přijalo po jakoby nádherná kuriozitka.
1: Takže si evidentně s tím výběrem programu pěkně pohrál, ano. A bude to taková skládačka, jak jste říkal, ano, velmi příjemná.
2: A to tak.
1: Tak to bude tedy 17. října ten první koncert, následující bude pak už 28. listopadu a vidím s potěšením, že v tom cyklu budou také dva čeští klavíristi, jeden z nich právě v tom listopadovém koncertu.
2: Je to tak, Mirek Sekera, za mě stále ten legendární Mozartovec z Amadea, kde hrál, on stále ještě trošku, myslím, že housličky udržuje, tehdy právě byl jedinečný jako dítě v tom, že držel housličky klavír. Takže tentokrát samozřejmě jako klavírista s Haydnovými sonátami, se sonátou Gideona Kleina, což je vzácný repertoár, a také Josepha Summera, což je současný americký skladatel, který je vyhlášený tím, že píše hudbu podle různých shakespearovských her, respektive momentů z těch shakespearovských her. A z toho i Dump Show, to je myslím, že část hry Otela, pokud se nepletu, je to nějaká taková jako jedna ze scén, a on vždycky zhudebňuje prostě tu scénu, jak si ji představuje. Je to asi 10 minutová skladba, většinou tak v té durátě má i ty ostatní inspirovské kusy a Mirek se s ním potkal, s těmi skladbami potkal v Americe na svých recitálových, nebo svých tour recitálových, takže přiveze jednu z nich.
1: Takže to bude asi premiéra česká.
2: Asi to bude premiéra, někdy to je u takových drobností složitý, kde zjistí, jestli ne, nebo možná, že to Mirek někde už hrál v Čechách, tak je možný, že to taky nevím. A závěr bude tvořit Chopinovské tři polonézy, no Chopinovy tři polonézy.
1: Tak to je tedy listopadový koncert a po novém roce na konci ledna 30. tady bude druhý český pianista a sice Lukáš Vondráček. Co k tomu říct? Miláček Vondráček.
2: Miláček, drtíš Vondráček.

0: Ono je to trošku problém, protože posluchači určitě tuší, že ty programy se připravují dlouhou dobu dopředu, takže je možné, že potom se v tom profesním klavírním životě něco stane a je potřeba to z nějakých důvodů změnit ten program, což u recitálu je snazší než u orchestrálních koncertů.
1: Je to tak, ale hlavně taky samozřejmě jako ty klavíristi občas na mě trošku hledí jako vytřeštěně, vyděšeně, že po nich chci něco, co budou hrát za dva roky, pro ně to je vlastně úplně jako skoro nemyslitelná disciplína, že hrají teď a tady ten program a představit si, co za dva roky budou studovat, nebo kam je to zavané dramaturgicky. No, je to vždycky trošku ten světová klavírní obecně takové jako přání a takové jako základní plán, co by mohli zahrát, tak kdo přijede. Jako jména se, myslím, klavíristům nezmění, ale ten repertoár občas se samozřejmě povotočí, přesně tak. No.
0: Tak a v únoru tady bude další stálice v tom smyslu, že české publikum Borise Ginsburga velmi dobře zná. Tak co nabídne tentokrát?
1: Ten doufám, že nezmění program, protože skutečně je to takový, jako bych řekl, úplně vymazlená záležitost, čistě beethovenovská, měsíční svit, pastorální bouře, valštejnská, čtyři sonáty Beethovenovy, které tvoří takový jako krásný oblouk, řekněme, jako denně noční, prostě takový proměnlivý, živelný, vlastně jako the best of z těch Beethovenových sonát a tvoří takový krásný prostě celek. Takže doufám, že to nic nezmění a nechá to, jak to je.
0: Tak to jsem zrovna chtěla říct, že to je takový výběr opravdu těch reprezentativních Beethovenových sonát, tak na to se samozřejmě také těšíme, je to tady na závěr února, no a v polovině nebo v druhé půlce března, 20. března, je tady takový komponovaný program, koukám, nejen čistý klavír, ale také recitace, tak jak k tomu došlo?
1: No, došlo k tomu tak, že já jsem Olgu Paščenko, což je klavíristka ruská, která ale hraje i na fortepiano, respektive pianoforte, že to je v různých jazycích, se jména protáčí, hraje na klavičembalo, na čembalo, na hammerklavír, prostě všechny ty historické klávesové nástroje, samozřejmě i na moderní klavír, jak tomu bude tentokrát, toho 20. března. A já jsem její recital slyšel v Utrechtu, což je můj oblíbený festival staré hudby, kde hrála tu druhou polovinu, respektive druhou polovinu tohoto našeho programu, což je Fanny Mendelssohn, sestra Felixe Mendelssohna, její cyklus Rock, což je nečekaně 13 skladeb, protože tam je ještě postludium, čili to je těch 12 měsíců a ještě postludium. A je to nádherný cyklus, který původně Fanny Mendelssohn nadepsala básněmi. Nevíme teďka zpětně, jestli si přála, aby se recitovaly ty básně, nebo jak to jako s nimi, ale v tom Utrechtu je to napadlo, že se bude teda ve staré holandštině, tam měli překlad, že původně samozřejmě to všecko, to původně německé básně všecko, tak jsem vlastně tam zažil ten recital s touto novinkou, řekněme. A strašně se mi to líbilo, jak to vlastně dávalo nádherný smysl, vždycky báseň, kratička, to je jedna strofa. A potom třeba tak 3-4minutová hudební část. A dávalo to, prostě moc se mi to líbilo, jak to fungovalo. Tak my jsme se domluvili s Igorem Orozovičem, že on by četl, mimochodem jako pro ten večer překládáme ty básně ve spolupráci s Radkem Malým, některé ty věci nebyly nikdy přeložené, je tam pár veršů z Goethova Fausta, ale pak je tam Lenau, Schiller a další básníci, kteří jejichž básně do češtiny ještě nebyly převedeny, takže některé vzniknou vyloženě pro ten večer. No a Igor Orozovič bude číst někdy i celé strofy, protože v tom původním cyklu vždycky jenom třeba dva verše z toho třeba z velké básně, že my budeme dělat trošku větší výběr těch veršů, aby to dávalo větší smysl, když už to čteme, nebo když už to Igor bude číst. Ale myslím, že to bude jako výborně fungovat a říkám, jako já se na to moc těším a i kvůli tomu, že samozřejmě propojování hudby a poezie, to je moje, zvláště ještě vznikne vložené nové překlady kvůli tomu večeru, takže moc se těším.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak to nejsou tedy verše Fanny Mendelssohn, ale verše, které se jí zalíbily, které buď inspirovaly k tomu tak.
1: Přesně, ono to není tak nečasté. Mnoho skladeb klavírních, Brahmsových, Beethovenových, Chopinových a tak dále má v těch partiturách, v těch notách, že na začátku jako třeba 4 verší, 2 verší, 3 verší, které třeba spustilo nějaký inspirační tok a zkrátka nějak tu, a do dneška vlastně to je jako u jiných samozřejmě symfonický, ale je tam 19. století v čase té programní hudby to bylo vlastně časté, že přiznávali skladatelé svou inspiraci a ta poezie to velmi často způsobovala.
0: No. Tak to bude velmi zajímavé, ano. Možná to založí nějakou tradici, ve které, kdo ví, se někdo najde a bude se to rozvíjet i dál.
1: Tak my jako takový cyklus slovo a hudba máme ve viole, ale tam je to poměrově jinak, tam je to třeba jedna ku jedný. Tady je to tak, abych jako popředestřel, myslím, že prostě opravdu na 50-minutový cyklus, ten klavírní, ten rok, to bude třeba tak 10 minut poezie. Ale jak by řekl Suchý, že trocha poezie nikoho nezabije.
0: Přesně tak. No a už jsme u toho posledního koncertu, který v dubnu do Prahy přivede další hvězdu a další dámu, Kaťu Buňatišvili.
1: Je to tak, gruzínská hvězda toho času.

0: jsou žijící ve Francii, v Paříži, naturalizovaná vlastně francouzka. Dneska už má občanství francouzské. Jak jsme o tom mluvili, o těch programech, tak tady jako přiznám se, že jsme riskli, co by tak mohla hrát, protože ona to nevěděla. A my jsme se mýlili, takže to, co je v tištěném programu, hrát nebude, taky jsme napsali jenom skladatele, ale bude hrát Prokofjevovu sonátu číslo 7, poslala to včera. Tak proto, proto to říká, že prostě toto bude hrát, protože prostě chvilku o tom musela meditovat, také co před Rudolfína hodí, bude hrát Brahmsovy intermeca, Schumannovu fantazii a jednu věc o Gubajduliny. Takže takový to bude komponovaný proud hudby asi na 70-80 minut bez přestávky. Takže už ten program víme, na webu to bude aktualizováno, ale v brožuře jsme to prostě riskli a nevyšlo to, netrefili jsme skladatele. Tedy jinak v těch recitálech kolem totiž jako hraje. To jsem si zase zjišťoval, abychom to trefovali to nejdřív, ale to je přesně ten přesně, jak jsme o tom mluvili, prostě pro ní to byla úplně abstraktní úloha, jako před 2 roky něco říct, co bude hrát, no, těžké.
1: Tak v každém případě informace se vždycky aktualizují na webu, když se něco přihodí, tak aktuálně tam hned se objeví. Ano. Stejně tak jako cesta, kde zakoupit vstupenky nejenom na jednotlivé koncerty, ale třeba i abonomá na celý ten cyklus. www.fok.cz, jednoduché velmi. A já moc děkuji Martinu Rudovskému, dramaturgovi Pražských symfoniků. Budu se těšit, že příští týden probereme zase některý z těch dalších cyklů, takže pro dnešek se loučím a těším se zase naslyšenou.
0: Děkuji, naschranou.

Část z vodní hudby Georga Friedricha Händla teď zahrála Academy of Ancient Music společně s Christophem Hogwoodem. No a teď přichází čínský fenomenální pianista Lang Lang a zahraje nám druhou větu z koncertu číslo 1 C-dur Ludwiga van Beethovena. Doprovází Orchestre de Paris s Christophem Eschenbachem.

0: Dozněla uchvatná první věta, pardon, druhá věta z koncertu číslo 1 C-dur Ludwiga van Beethovena. Není divu, že Beethovenovu tvorbu řadíme spíše k romantikům než k těm klasikům a také další a další generace 19. století čerpaly z Beethovena, hlavně z jeho emocionálního obsahu. Tak toto largo nám teď přednesl Lang Lang za doprovodu Orchestr de Paris a Christopha Eschenbacha krátce před 17. hodinou. Co nás čeká poté, tak začneme Janáčkovou symfonietou, pak se můžete těšit na další českou věc Antonína Dvořáka a jeho legendy. Pokud máte rádi klavírní hudbu, tak ani o tu nebudete ochuzeni v podobě Nocturna Friderika Chopina a tak dále. Tak teď si pojďme poslechnout nahrávku Filharmonie Brno s Františkem Jílkem a úvodní slavnostní fanfáry Janáčkovy symfoniety.
1: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha teď doznělo moteto ke svatému Janu Nepomucenskému od Ferdinanda Tobiase Richtera, což byl dvorní varhaník císaře Leopolda. Hrala nám a zpívala muzika Antikva Praha pod vedením Pavla Klikara. Teď legendy Antonína Dvořáka, Pražská komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem nám zahrají šestou z nich.

Legendu Antonína Dvořáka nám teď odvyprávěli hráči Pražské komorní filharmonie orchestru založeného a na této nahrávce také vedeného Jiřím Bělohlávkem. Máme 17 hodin a 12 minut a stále posloucháte odpolední podvečerní vysílání na Klasik Praha. Tak teď zazní Nocturno číslo 2 Es-dur Frederika Chopina. Hrát bude vynikající pianistka Maria João Pires.

Dozněly poslední tóny Nocturna číslo 2 S-dur od Frederika Chopina a zahrala nám pianistka Maria João Pires. Teď si zahrajeme část z opery Oberon Karla Marie von Webera, skladatele, který je neodmyslitelně spojen také s Prahou a německým divadlem. Jonas Kaufmann zaspívá árii z jeho Oberona a doprovází orchestr revoluční a romantický.

Jonas Kaufmann a orchestr revoluční romantický nám hráli romantickou a také trochu revoluční operu Oberon od Karla Marie von Webera. Teď si poslechneme Masky a Bergamasky, krásný něžný cyklus Gabriela Forého. Pastorále zahraje Orfeus Chamber Orchestra.

pastorále se svity Masky a Bergamasky Gabriela Forého. Tak to teď doznělo v podání Orfeu Chamber Orchestra. A my si pustíme baletní hudbu z Labutího jezera Petra Iliče Čajkovského. Solo na hoboj má Zdeněk Adam a Českou komorní filharmonii diriguje Klaus Linko.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Je Klasik Praha.

Sedm statečných, tak to byla hudba z tohoto legendárního snímku, hudba Elmera Bernsteina. Hrál nám Skotský národní orchestr a sám autor jej dirigoval. Teď 3 minuty po 17:30 přichází úkolébavka a Weekend Lead od Gideona Kleina, jednoho z takzvaných terezínských autorů. Česká filharmonie se Simonem Rettlem doprovodí pěvkyni Magdalenu Koženou.

Když si člověk uvědomí, že tato krásná hudba vznikala v Terezíně v nelidských podmínkách, tak ji vnímá trochu jinak. Skladba Gideona Kleina Ukolíbavka Vegan Lead. Teď nám je zaspívala Magdalena Kožená společně s Českou filharmonií a Simonem Rattlem. Dnes večer, pokud mám hovořit o nejbližších hodinách na Klasik Praha, tak dnes se můžete těšit na švédský stůl, který nám prostře Stanislav Předota. No a od 20 hodin v koncertu bez smokingu můžete poslouchat symfonická díla France Schuberta. To nejen jeho velkou symfonii C-dur, ale také předehru k opeře Kouzelná harfa. Tolik tedy k večernímu programu, teď ještě se rozloučím poslední ukázkou a to bude symfonická svita z opery Tosca Giacoma Puccinio. Dirigent a skladatel Carlo Rizzi vytvořil unikátní svitu z Puccinio oper a natočili také s orchestrem Velšské národní opery, jehož býval dlouholitým šéf-dirigentem. Tato úprava je pozoruhodná tím, že vlastně nemá onu vedoucí vokální linku, ale pouze tu instrumentální, kterou v normální opeře tolik nevnímáme.

A tady je právě rafinovaná Pučiniho instrumentace vyzdvižena. Tak pojďme si vychutnat tento kousek z opery Toska. A Dita Hradecká vám, milí posluchači, už teď přeje dobrý večer a těším se zítra na slyšenou.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Stačí jediné setkání a bezvýchodná situace se může změnit v naději. Císař radosti je tichý poetický román o paměti, ztrátě a druhých šancích. Oceňovaný spisovatel Ocean Vuong píše s liričností, která doznívá ještě dlouho po dočtení. Novinku z edice Hlas Císař radosti najdete na palmknihy.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
7: Ladíte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
8: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha začíná pořad Švédský stůl, který pro vás pravidelně připravuje Stanislav Předota. Dnes si nejen poslechneme krásnou hudbu Claude Debussyho, ale připomeneme si také mistrovství Ilji Hurníka. Kromě neotřelé skladatelské invence a osobitého talentu literárního, byl nadán také skvělým interpretačním darem a například právě podání jeho 24 Debussyho preludií je hodnoceno jako příkladné. Mně osobně se tato nahrávka také nesmírně líbí a rád se s vámi o takovouto lahůdku podělím. Termín preludium je odvozen z latinského preludere, tedy hrát před. Původně to byla většinou jakási předehra před něčím, ale díky tomu, že nebyla svázána přesnými pravidly, stala se posléze z preludia samostatná skladba, v níž autor může svobodně rozvíjet své hravé a jakoby improvizační nápady. Claude Debussy zkomponoval dva sešity Prelude pour piano, preludii pro klavír, mezi lety 1909 a 1912. Oba svazky mají po 12 číslech a jednotlivé skladby nesou obvykle poetický název, který odkazuje na náladu a charakter kusu. V původním vydání byly názvy preludií umístěny nikoli na jejich začátku, ale až na konci skladeb. Interpret se měl primárně ponořit do tónů a obrazů, jež v něm tóny vyvolaly. Název dle autora neměl být určujícím vodítkem interpretace, ale až ex post potvrzením dojmu, který hudba vyvolala. Preludia lze hrát jako celek i jednotlivě. Debussy i klavíristé, kteří je postupně premiérovali, hráli tato preludia ve skupinách po třech nebo po čtyřech bez ohledu na celkové pořadí v cyklu, které tímto nemá být považováno za imperativní. Interpretům pak skladatel dal ještě jednu důležitou radu. Při hraní preludií je především třeba zapomenout, že klavír má kladívka. Jako první si poslechneme preludium číslo 1 Delfské tanečnice, které má svou předlohu ve fragmentech antického sloupu, které byly objeveny roku 1894 u Apollónova chrámu v řeckých Delfách. Sloup byl původně asi 13 metrů vysoký. Na jeho hlavici s akantovými listy jsou tři téměř dvoumetrové ženské postavy tanečnic. Inspirace starověkem a jeho uměním je u Debussyho častá. Vzpomeňme třeba na preludium k Faunovu odpoledni nebo Syrinx pro solovou flétnu. Debussy tento sloup, respektive jeho fragmenty, nikdy neviděl ve skutečnosti. Měl možnost pouze prohlédnout si fotografie. Toto preludium vzniklo jako úplně první z celého cyklu. Tři tanečnice z antického sloupu najdeme také ve zvoleném tanci, sarabandě v třídobém taktu i v třídílné formě této skladby. Další skladbou s taneční tematikou je číslo 11 Pukův tanec, krátká scénka s postavou elfa ze Shakespeareovy komedie Sen noci svatojánské. pukovu šibalskou povahu charakterizuje tečkovaný rytmus, arpeggia a trilky plné smíchu.

Preludium číslo 5 Kopce na Anna Capri je inspirováno městem na ostrově Capri u Neapole, přičemž někteří Debussyho životopisci zpochybňují, že vůbec někdy tento ostrov navštívil. V hudbě uslyšíme o zvuky zvonů a zazní citace dvou italských písní i úryvek Tarantely, živého italského tance. Zatímco italskou inspiraci najdeme u mnoha umělců, hudebníky nevyjímaje, zdá se, že toto je snad úplně jediná Debussyho skladba pro sólový klavír s přímým italským vlivem. Je to skladba plná světla, pohybu a přímočaré radosti. Po této slunečné skladbě si poslechneme preludium číslo 14 Suché listí. Představme si melancholickou nádheru podzimního západu slunce, kdy listí bezhlučně dopadá na zem a víří v občasných závanech větru.

cyklu Debussyho 24 preludií pro klavír nám nyní Ilja Hurník zahraje 3 preludia, která autor vedle sebe postavil patrně s vědomým dramaturgickým záměrem. Budou to preludia číslo 6 až 8, Stopy ve sněhu, Co viděl západní vítr a Dívka s vlasy jako len. Číslo 6, Stopy ve sněhu, je jednou ze skladeb, kde opravdu není známa žádná přímá skladatelova inspirace. Je ale pravdou, že obrazy šlépějí ve sněhu najdeme u vícera impresionistických malířů, včetně Claude Moneta či Alfreda Sisleyho. Skladba je to velmi intimní. Začíná motivem, který se pak opakuje po celou dobu trvání. Je to postup celého tónu DE a půltónu EF. Můžeme v tom vidět pravidelné střídání pravé a levé nohy při chůzi ve sněhu. Je zajímavé, a patrně právě toto je autorův záměr, že tato šestá kompozice z cyklu a následující dvě čísla jsou výrazně odlišná a velmi kontrastní, co se technických nároků týká. Číslo 6, Stopy ve sněhu, patří k hráčsky nejsnažším. Následující číslo 7, Co viděl západní vítr, je naopak pravděpodobně technicky vůbec nejnáročnější skladbou z celé sbírky, a číslo 8, Dívka s vlasy jako len, je opět na provedení dosti jednoduché. My si tyto tři skladby v tomto pořadí nyní poslechneme. Nejprve zazní Stopy ve sněhu, hudba osamělosti a téměř bezútěšnosti.

Posloucháme tři nejkontrastnější preludia Claude Debussyho. Teď jsme slyšeli šesté preludium Stopy ve sněhu. Na něj navazuje jako záměrný kontrast nejnáročnější skladba celého cyklu sedmé preludium Co viděl západní vítr, které je bouřlivé a virtuózní. Název je inspirován postavou Zefíra, západního větru z pohádky Rajská zahrada od Hanse Christiana Andersena. Jehož pohádky měl Debussy rád.

Určitě nejznámější skladbou ze všech 24 Debussyho preludií je číslo 8 Dívka s vlasy jako len. Jehož incipit byl konkrétně u nás kdysi velmi spopularizován jako znělka televizního pořadu Nedělní chvilka poezie. Patří k velmi hraným skladbám a existuje také spousta úprav pro různá nástrojová obsazení. Je to skladba prostšího ražení a je inspirována básní ze sbírky Skotské písně z roku 1852 od Leconta de Lille, držitele francouzského čestného neoficiálního titulu Kníže básníků. Dívka s vlasy jako len je zde symbolem nevinnosti a naivity. Je zajímavé, že podobný název má i jedna z Debussyho dřívějších písní, ale hudebně spolu tato dvě díla nemají nic společného. Lyrická hudba preludia, které nám nyní zahraje Ilja Hurník, je založena na pentatonickém modelu, je vlídná a vřelá.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes vám Stanislav Předota představuje nahrávku Debussyho preludií ve vynikajícím podání Ilji Hurníka. Právě dozněla velmi známá Dívka s vlasy jako len. Španělský skladatel Manuel de Falla jednou poslal Debussymu pohlednici, na níž byla La Puerta del Vino, vinná brána, jeden ze vstupů do Alhambry v Granadě. Tento pohled s exotickou architekturou dal vzniknout preludiu číslo 15 Vinná brána v rytmu španělského tance Habanéry. Je to hudba energických porivů a náhlé sladké vášnivosti. Po tomto preludiu si poslechneme naopak hudbu téměř neuchopitelnou, skladbu číslo 13 Mlhy, která otevírá druhý tucet Debussyho preludií. Toto nepolapitelné skerco je ukázkovým příkladem bitonality. Pravá ruka se pohybuje pouze na černých klávesách, zatímco levá ruka hraje pouze na bílých. Chvějivý, zamlžený obraz se jen na chvíli vyjasní a ozve se pár jasných kontur, aby se pak opět vše ponořilo do lehkého oparu a závěrečného ticha. Ilja Hurník nyní zahraje Vinnou bránu v rytmu Habanéry a impresionistické preludium Mlhy.

Poslouchali jsme preludia Vinná brána a mlhy. Další skladba z cyklu má číslo 17, jmenuje se Vřesoviště a jeden muzikolog ji charakterizoval jako vzdáleného bratrance dívky s vlasy jako len. Nad Vřesovištěm se nese zvuk pastýřské flétny, melodie se vlní stejně podajně a svěže, poznáváme obdobnou harmonii i kadence. Zcela jinou náladu přináší navazující preludium číslo 18, generál Lavin Výstředník. Je to jediná skladba v cyklu 24 preludií, která nemá francouzský, ale anglický název. Má to svůj důvod. Generál Lavin, neboli vlastním jménem Edward Lavin, byla totiž skutečná osoba. Narodil se v New Yorku v roce 1879. Původně pracoval jako elektrotechnik v továrně, ale pak v sobě objevil a dále rozvinul vynikající schopnost žonglování a neuvěřitelný komický talent. Po začátcích v Americe odcestoval do Evropy a v Paříži poprvé vystoupil v divadle Marigny na Champs-Élysées v srpnu 1910. Jeho úspěch byl mimořádný, stal se doslova hitem revue a publikum i tisk byly nadšené. V divadle Marigny měl premiéru 1. srpna 1910 a již 5. srpna podepsal smlouvu na návrat do divadla na letní sezónu 1912. Dříve přijet nemohl kvůli jiným závazkům. Na scénu přišel v kabátu o několik čísel větším a s naopak velmi malým třírohým kloboučkem, který mu na hlavě sotva držel. Byl to komický žonglér s neohrabanou chůzí, obohacovanou pečlivě zrežírovanými nehodami a náhle zakončenou úžasnou piruetou. Svá představení doplňoval hudbou, o které toho musel dosti vědět. Jeho žonglování například doprovázela píseň indického kupce z opery Sadko od rimského Korsakova. Tato opera měla premiéru v roce 1898 v Moskvě, byla tehdy relativně nová a v západní Evropě ji znal málo kdo. Právě žonglér a komik Edward Lavin má zásluhu na tom, že se z této písně stal světový hit. Jeho invence ve vymýšlení překvapivých gagů byla zdánlivě nevyčerpatelná. Údajně prý také vymyslel gag s autem, které nejprve jezdilo po scéně a pak se náhle rozdělilo na dvě poloviny, z nichž každá pokračovala v jízdě jiným směrem. Tento gag známe třeba i z prvních němých grotesek. Jak se ale ke generálu Lavinovi dostal Debussy? Louis Bornet, manažer divadla Marigny, plánoval novou revue a oslovil nejlepší pařížské skladatele, aby k revue napsali hudbu. Debussy proto divadlo Marigny opakovaně navštěvoval. Plán nové revue se sice nakonec neuskutečnil, ale zbylo po něm alespoň toto preludium. Začíná krátkou, jakoby trumpetovou fanfárou, v tečkované melodii si můžeme představovat trhavé komikovy pohyby a v prudkých akcentech a změnách překvapivost generálových žertů. Ilja Hurník teď zahraje nejprve poetické Vřesoviště a po něm generála Lavina Výstředníka.

Dalšími dvěma skladbami z cyklu Debussyho preludií budou čísla 21 a 22, Pocta ctěnému panu Samuelu Pickwickovi a Kanopa. Pan Pickwick je hlavní postava z románové prvotiny Charlesa Dickense. Jako postava komická je charakterizován náhlými změnami v hudebním výrazu a jako Angličan citací písně God Save the King, Bože ochraňuj krále, dnešní britské hymny. Název čísla 22, Kanopa, je termínem pro staroegyptské pohřební urny, do nichž se ukládaly vnitřnosti mumifikovaných těl. Debussy prý údajně dvě starověké kanopy vlastnil. Skladba je poklidnou, smuteční lamentací, tajuplným dílem, které bývá hráno jen zřídka. Ilja Hurník zahraje rázovitou poctu panu Pickwickovi a zasmušilou píseň Kanopa.

Z Debussyho preludii se v dnešním pořadu rozloučíme tajuplnou skladbou číslo 10 s názvem Potopená katedrála. Vypráví starou bretaňskou legendu, jedná se tedy o hudbu do jisté míry programní. Podle této legendy stálo kdysi v moři, nedaleko pobřeží, překrásné město Ys. Před vodami moře bylo chráněno vysokými zdmi s branami, kterými se do města mohlo vejít pouze za odlivu a od nichž měl klíče pouze král. Jeho hříšnou dceru jednou přesvědčil její milenec, aby vzala otci klíče a za bouře otevřela brány. Moře pak zaplavilo celé město, které, obtíženo hříchy, kleslo do hlubin. Zvony města Ys prý stále znějí a okolo jeho hradeb stále pod hladinou zuří bouře. Občas se katedrála města Ys na sklonku noci na chvíli vynoří z vln. Slyšíme zvuky zvonů, ohlas chorální melodie a dunění, když ji ozáří první sluneční paprsky. Pak se však znovu ponoří do vln a my ještě zdáli slyšíme melodii, ovšem již stlumenou vodami. Právě toto vynoření a opětovné potopení katedrály zobrazil ve svém preludiu Debussy. Skladba začíná paralelními kvintami, zvoněním zvonů pod hladinou. Katedrála se za raní mlhy pomalu vynořuje z vln a hudba sílí. Po chvíli však vysvitne slunce a obraz za dunění vln opět mizí pod hladinou.

0: Skladbou Potopená katedrála se uzavřel pořad Švédský stůl, ve kterém jsme poslouchali výběr z kompletní nahrávky preludií pro klavír od Claude Debussyho v interpretaci Ilji Hurníka. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi pro tuto chvíli loučí a těší se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Tohle je Klasik Praha.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
5: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bilabil.cz
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnešní večer na Klasik Praha bude patřit hudbě rakouského hudebního skladatele období raného romantismu France Schuberta. Schubert za sebou zanechal rozsáhlé dílo, z něhož jen poměrně malá část byla vydána za jeho života tiskem a opatřena opusovým číslem. První souhrnné vydání celé Schubertovy hudební pozůstalosti uskutečnilo vydavatelství Breitkopf und Hertel až roku 1884 a pro katalogizaci se používá seznam, který vypracoval hudební vědec Otto Erich Deutsch v roce 1951. Podle něhož se Schubertova díla uvádějí písmenem D a číslem v katalogu. Dnes večer zazní Schubertova symfonie číslo 8 C-dur Velká, dílo monumentální, působivé, ale také značně náročné. Je plná nádherných invencí a především je opravdu velká, zvláště jsou-li akceptovány všechny repetice. Z hlediska zachování klasicistní čistoty je to ovšem žádoucí. Smysl těchto repeticí není samoúčelný a proporčností je zcela logicky zdůvodnitelný. Tím ovšem se partitura může rozrůst do obrovské šíře, s níž může mít posluchač do určité míry problémy. Před touto kompozicí ovšem ještě zazní dílo, které se opravdu často ze Schubertova odkazu nedává, a sice předehra ke zpěvohře Kouzelná harfa. Kouzelná harfa je melodram ve třech jednáních podle textu Georga von Hoffmanna, sekretáře vídeňského divadla u Korutanské brány, překladatele francouzských operních libret a také příležitostného básníka. Kromě Kouzelné harfy je Hoffmann autorem ještě jednoho Singspielu, k němuž napsal hudbu Franz Schubert s názvem Dvojčata. Schubertův Singspiel měl premiéru 19. srpna 1820 v divadle na Vídeňce. Text divadelní hry se ztratil, dílo tedy nemůže být už dnes na jevišti provedeno. Uvrtura se nicméně stala součástí koncertního repertoáru a je jím dodnes. Byla nicméně dlouhou dobu považována pouze za předehru k jinému jevištnímu kusu, a sice romantické hře Rosamunde, k níž Schubert rovněž zkomponoval hudbu. Obě zmiňovaná Schubertova díla nám dnes večer zahraje Kammerorchester Basel, řídí Heinz Holliger. No a já vám přeji krásný a ničím nerušený večer.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Je tu opět vaše oblíbené rádio a váš oblíbený pořad Na osobní notu, u kterého vás vítá Mirka Časarová. Můj dnešní host se ve svých 25 letech stal toho času nejmladším ředitelem botanické zahrady v Teplicích, kterou velmi pozdvihl v mnoha směrech. Po 6 letech však nastal čas na změnu a teď před ním stojí nová výzva. Tepličtí radní jej zvolili novým šéfem nejen místního domu kultury, ale tak nějak celé kultury v Teplicích a tuto pozici zastává od 1. ledna tohoto roku. Tím se tak přiblížil své lásce, kterou je hudba, protože sám aktivně zpívá ve sboru Collegium Hortense a také jej manažuje. Dnes je se mnou ve studiu ředitel teplické kultury Petr Šíla. Petře, vítej.
1: Ahoj Mirko a hezký den všem posluchačům.
0: Prosím tě, tak čeho jsi vlastně teď všeho jako ředitel?
1: No je to hodně. Jak už jsi sama řekla, tak je to vlastně Dům kultury, pak je to pochopitelně Krušnohorské divadlo naše, které je jedno z největších v republice. Pak takový krásný, roztomilý, zahradní, plesový dům barokní, tak toho taky. No a pak vlastně máme na starost všechny takový velký, významný akce ve městě, od trhů po festivaly a tak.
0: To je skoro na jednoho člověka až hodně práce, viď?
1: No a to jsem jenom vyjmenoval tu produkci, ale samozřejmě máme na starost taky ty budovy a spoustu zaměstnanců, takže je to velký podnik.
0: Jaká je náplň tvé práce?
1: Tak ředitel vlastně odpovídá za všechno. To znamená, jakýkoliv nedostatek jde v podstatě za mnou.
0: Ale když se něco povede, tak je to kolektivní úspěch, veď?
1: Je to tak.
0: A když se něco pokazí, tak za to můžeš ty.
1: Přesně, ale já si zakládám na takové té, jako nechci říct kolektivní odpovědnosti, ale kolektivní práci. A přesně jak říkáš, tak souvisí s tím, že úspěch je vždycky v kolektivu, ale i neúspěch prostě je prostě nějaký týmový selhání a prostě nějakým způsobem se takhle si vypořádat.
0: Pojďme úplně na začátek. Ty jsi velmi úspěšně pozdvihl teplickou botanickou zahradu a teď jsi tam mohl v klidu a v pohodě sedět až dokonce třeba, nevím, až do důchodu. A ono by už to tak nějak hezky běželo, vy? Co tě přimělo k tomu změnit toto pohodlíčko a zase vystoupit do nepohodlí? Protože myslím si, že se dnes dozvíme, že to nebylo úplně všechno OK, vy? Začít tam takhle v té kultuře.
1: Je to, jak říkáš, protože je tohle ten faktor toho pohodlí a klidu a vlastně spousty volného času, tak to byla jedna z věcí, kterou vlastně, než jsem tu přihlášku podal, tak jsem zvažoval. A vlastně jsem si to vyhodnotil na základě dvou takových jako významných bodů. A sice, že pořád si myslím, že jsem relativně mladší, to znamená, že kdy jindy než teď. A druhá věc, jak zaznělo v tvém úvodu, tak kultura je od jak živa mým velkým koníčkem. A kdy jindy se naskytne takováhle příležitost vlastně ovlivnit vizi a směrování kultury a vlastně i třeba vývoj města jako takového, kdy se to vlastně jako v kariéře manažera povede a podaří. Tak to podle mě jsou takové jako dvě skutečnosti náhody vlastně jako životní, kdy jsem si řekl, no tak do toho prostě musím teď jít, kdy jindy.
0: Je to tak. S jakou koncepcí jsi byl na tento post obsazen? Co myslíš, že hrálo nejvíc v tvůj prospěch? Čím jsi nejvíc oslovil?
1: Myslím si, že otevřeností té instituce, protože my v podstatě fungujeme jako pronajímatel prostor a pochopitelně tam máme pestrou nabídku dovezených pořadů, ale vlastně nepracujeme systematicky třeba vlastně s tím celým potenciálem, ať už lidí v Teplicích, ale také těch budov. Takže taková ta jako jedna ze stěžejních vizí nebo myšlenek té hlavní vize je vychovat si v divadle postupem času nové publikum prostřednictvím našich nových studií, které zakládáme. Protože my sice vlastně pořádáme už leta letoucí v Domě kultury kurzy taneční a herecké, ale nově vlastně to transformujeme do studií Krušnohorského divadla. Ta budou mít 3 sekce, hereckou sekci, taneční a operní. Pod tu operní to trošku klame názvem, tam bude spadat i muzikál a další žánry. A vlastně teď v květnu startuje velká kampaň na nábor dětí, dorostenců a i dospělých.
0: Jak je to věkově omezené, promiňče?
1: V podstatě je to od přípravky, kdy do té přípravky se opravdu může přihlásit kdokoliv a bez ohledu na ten obor, které jsem vyjmenoval, protože co si budem, že jo, pokud je dítěti 5 let, tak prostě ještě samo neví, jako co mu nejvíc půjde. Ale potom vlastně už u těch starších dětí, tak tam pak už se vlastně hlásí přesně na to dané zaměření a bude vlastně několik výstupů už v příští sezóně. Já mám už takové informace, že se i jako potkáme spolu, tak to můžu tady prozradit, z čeho mám jako velkou radost. A taková ta jako výchova prostřednictvím vzdělávání a vlastně kultury, tak si myslím, že jako tady bude budovat nové vlastně jako publikum, nejenom v Teplicích, ale vůbec jako pozvedávat jako kulturní úroveň celého města. A když pak ty výstupy budou třeba nějaká představení, která souvisí přímo s Teplicemi nebo vůbec jako s tím jako kontextem lázeňství a té hudební tradice celého regionu, tak to bude taky zajímavý marketingový vlastně produkt, proč do těch Teplic vlastně přijet. A proč se tam ubytovat, proč tam zůstat. No a všichni tady ti vlastně přivezou nějaký kapitál, z kterého pak nakonec profituje celé město i vlastně jako občané. Takže to je vlastně taková jako jedna sekce té vize a druhá vlastně tu instituci celou zefektivnit, zmodernizovat, komunikovat moderně, vlastně jako alfou a omegou je vždycky a všude komunikace, takže to jsme už zahájili, jsme aktivní na sociálních sítích významně a vlastně ukázat, že ta kultura je tady pro všechny a že to je opravdu jako místem setkávání a já bych si moc přál, aby vlastně každý Tepličák to vnímal jako svůj obývák doma, vlastně naše divadlo.
0: To zní moc krásně. Pojďme teď si říct něco k hudbě. Ty jsi v úvodu vybral francouzskou barokní operu, a to od Jeana Baptiste Lullyho. Poslouchali jsme předehru k opeře s názvem Atys. A pak tu máme píseň od Edith Piaf, La Foule.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla píseň La Foule od Edith Piaf, která je výběrem mého dnešního hosta, kterým je ředitel teplické kultury. Promiň, že používám takhle všeobecný pojem, ale mně to přijde nejlepší a nejvíce vystihující. Petr Šíla. Petře, my jsme hovořili o vizích a o tvých programových bodech, s kterými si vlastně vstupoval do konkurzu a ten konkurs si pak vyhrál na tento post. V Teplicích vlastně, ty si říkal, že jste pronajímací divadlo, nebo plánujete tam i vybudovat nějaké stálé soubory třeba?
1: Právě prostřednictvím těch studií, tak by to vlastně mělo směřovat k tomu, abychom postupem času tam vlastně měli stálý soubor, nikoliv profesionální ve smyslu minimálně ne v těch začátcích, že bychom tam měli jako zaměstnance, ale rozhodně to bude mít profesionální zázemí a všechno to kolem. A jestli se to potká vlastně ať už finančně, ale i kulturně a prostě bude to mít i poptávku, no tak pochopitelně, pokud se to tomu městu vyplatí, tak já budu ten první, kdo bude navrhovat, abychom tady něco třeba v nějaké omezenější míře měli, protože už máme vlastní filharmonii, což je jako velká výhoda vlastně Teplic. A proč k tomu nemít výběr z hroznů a mít vlastně jako vlastní menší soubor, který mimochodem v Teplicích byl a před 30 lety, tuším v roce 96, mám takový pocit, že vlastně bylo poslední představení stálého souboru, tak asi není už v dnešních jako možnostech takto veliký soubor tam zpátky mít, ale my máme v Teplicích jednu velkou výhodu, tam je strašně moc nadšených lidí a už jenom to, že se jim vlastně ta instituce otevře a poslouchá je a snaží se jim jako vytvořit podmínky, tak to je obrovská motivace pro podle mě víc než stovku lidí vlastně jako něco dělat.
0: Kdo tvoří tvůj tým? Protože tohle všecko nemůžeš ty dělat sám a teď si hovořil o těch nadšených lidech. Kdo je v tvém týmu?
1: Tak my vlastně jako Dům kultury máme zhruba 70 zaměstnanců stálých. K tomu máme dalších asi 100 brigádníků, to jsou třeba šatnářky, uvaděčky a tak. Takže to je takovej ten jako provozní background. A teď k nám nastoupil nový kolega náměstek, který má na starost vlastně provoz a investice, takže se rozkoukává, ale jsem moc rád, že chápe všechny kontexty a velmi dobře chápe, proč vlastně ty budovy musí být v kondici, protože to s tím souvisí. Aby vlastně bylo kde zkoušet, tak se o to musí někdo řádně starat, což u nás vlastně bylo podceňováno některé.
0: A budovy nejsou v kondici?
1: Budovy nejsou v kondici, máme problém se střechami, některé sály nám zavřela hygiena kvůli plísním, takže tohle všechno se musí dát velmi rychle do pořádku, abychom vlastně mohli navázat vlastně na to, co jsem říkal s těmi kurzy. No a pak samozřejmě vedle toho se staví vlastně tým v těch studiích, tam jsou vlastně současní lektoři, kteří vedou ty současné taneční a herecké kurzy, a pak ještě další kolegové, kteří se vlastně starají o administrativu, protože ono v tuto chvíli my pracujeme zhruba s 200 kurzisty a sám nevím, jak velký vlastně bude zájem o ta nová studia. No a tohle se samozřejmě musí někdo obhospodařit, takže ten tým je opravdu veliký.
0: Co bylo pro tebe těžší, začít v Botance nebo začít tady?
1: Začít v Botance. Myslím si, že to je taky tím věkem, byť jsem do botanické zahrady nešel jako nepolíbený a neskušený, už jsem měl 5letou praxi na manažerské pozici, tak přece jenom ještě to bylo takový jako období, kdy člověk jako sbíral zkušenosti, samozřejmě sbírám i dnes, ale využil jsem právě těch zkušeností k tomu, abych do Domu kultury, respektive do divadla, protože já mám kancelář divadla, tak abych využil toho všeho, co se mi nepovedlo při tom nástupu do Botanky a musím říct, že mě vlastně vůbec jako ten první den v nové práci velmi překvapil a vlastně hned mi bylo jasný, že to půjde a jsem za to rád, protože i teď po 4 měsících tohle z toho můžu daleko potvrdit, že přestože na nás padají kostlivci a různé věci k řešení, tak jako všude, tak jako se nevytrácí ta vize a naopak se k ní jako přibližujeme jako velmi jako dynamickým tempem. Takže z toho mám velkou radost a je to strašně motivující jako tohle z toho vidět.
0: To je skvělý. Nám před chvilkou zněla píseň Edith Piaf. Proč tento výběr? Je to tvá oblíbená interpretka?
1: Je to oblíbená interpretka, tak jako třeba, když si člověk dá něco dobrýho doma k večeři, anebo v kanceláři člověk pracuje a u toho něco poslouchá, tak přijde mi to inspirativní, francouzsky moc neumím, ale asi to souvisí i s tou první skladbou, protože jsem byl v lednu ve Versailles v opeře právě na Lilim a na Atisovi a tak jsem si říkal, že to vlastně vezmeme z Francie přes Česko někam dál, tak proto takový výběr.
0: Krásný, vezmeme to z Francie a teď to vezmeme právě přes to Česko a vezmeme to přímo přes Teplicko, protože tady máme termální pokušení z opery Vepřové schizma, které napsal Jan Zástěra, teplický rodák, náš velmi dobrý kamarád. A pojďme si teď poslechnout termální pokušení.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali Termální pokušení z opery Vepřové schizma. Zpíval nám soubor Collegium Hortense a autorem této hudby a celé této opery je Jan Zástěra. Já jsem před skladbou řekla, že je to teplický rodák, ale jak si mě správně poopravil, je to osecký rodák, ale rozhodně teplický patriot a Osek je vlastně hned vedle Teplic.
1: Ne? To je pravda, asi 10 minut.
0: Takže dobrý. Takže jsme zůstali tak nějak doma. Plánujete nějaké další? Protože s Honzou Zástěrou jste vytvořili už nesčetně velké množství oper, které jsou zasazeny do teplického rámce, do teplické historie. Plánujete něco dalšího i ve spojení s divadlem, s Krušnohorským?
1: Já bych rozhodně rád vlastně využil všech tady těch zkušeností, kdy jsme právě na koleni jako spolek vlastně všechny tyto projekty úspěšně absolvovali. Vlastně všechny ty akce, které jsme třeba realizovali v Teplicích, tak byly beznaděje vyprodané. Vlastně naopak byla poptávka po dalších termínech, ale to prostě nebylo možné z x, y důvodů. A rád bych vlastně všechny tady ty výstupy, protože to je o Teplicích a s Tepličákama, a krásně to navazuje na tu myšlenku těch studií, tak dostal i do toho divadla a mohu prozradit, že už v příští divadelní sezóně tam minimálně jeden vepřový výstup bude.
0: Proč se pořád držíte těch prasat?
1: No, protože Teplice jsou lázeňské město, proto to termální pokušení, ten
0: ano,
1: výběr,
0: ano.
1: Tak aby jsme se dostali právě do těch Teplic, mimochodem nejstarší lázně ve střední Evropě. No a podle pověsti ty prameny objevila prasata. Tak proto.
0: Ty jsi kromě ředitelem kultury teď vlastně i ředitelem lázeňské sezóny. Dá se to tak říct, padá lázeňská sezóna pod vaše kompetence?
1: Oficiálně je to akce města jako našeho zřizovatele, ale my jsme vlastně pověřeni tu celou akci zajistit. Takže dalo by se říct, že jo, byť poslední slovo v tomto případě má vždycky město, protože oni jsou vlastně nositelem té akce po právní stránce.
0: Znamená to, že nemáš ani prázdniny teda?
1: Prázdniny mám, protože vlastně zahájení lázeňské sezóny je koncem května. Pak samozřejmě je celá šňůra akcí. Ale to jsou takové ty standardní produkce, na které jsme zvyklí, ale ten velký festival je na konci května, takže tam se všichni zaměstnanci už těšíme, až bude po. Já sám teda jedu hned potom na dovolenou.
0: Tak výborně, to jsi měl dobře. Dobře, pojď nám povědět něco o zahájení vaší lázeňské sezóny v letošním roce.
1: Tak vlastně, jak už jsem nastínil, tak vlastně tím, jak jsme lázeňské město, tak historicky ty Teplice fungovaly tak, že bylo období prosperity, to byla právě ta lázeňská sezóna a zahajovalo se vlastně to období té slávy, kdy přijížděli ti hosté a utráceli tam ty své peníze a majetky a tak. No a pak vlastně jako půl roku zase byly Teplice městem duchů, protože prostě tam nikdo nebyl a všichni tak jako přežívali a nemohli se dočkat vlastně té lázeňské sezóny. Takže vlastně je to takový jako historický kontext, kdy právě se začalo oslavovat začátek jako období té prosperity a to je právě ten velký festival, jedna z největších akcí vlastně v celém kraji. V letošním roce to má rozpočet 10 milionů, ta akce. Jsou tam vlastně dvě velké scény, další třetí je přidružená k nám, pak spoustu menších komorních scén, v celém městě jsou takové ty pouťové stánky a tak, takže je to zadarmo pro všechny, což je vlastně taky jako velkým lákadlem, protože vlastně i z toho programu tam máme přední vlastně jako české celebrity a zpěváky. Třeba v letošním roce slaví výročí kapela Motorband a dokonce tam právě v neděli vrcholem té jedné scény bude společný koncert Motorbandu a Severočeské filharmonie.
0: To zní zdánlivě neslučitelně, no. Ale tyhle fúze bývají většinou vždycky skvělé.
1: Přesně. Takže
0: Motorband je kapela, kde začínal, jestli se nepletu, Kamil Střihavka?
1: Asi jo.
0: Myslím si, že ano. Petře, to je v rámci jednoho dne, nebo je to víkend?
1: Je to víkend, respektive vlastně je to od pátku do neděle. Vždycky je to poslední víkend v květnu, ale musí být i neděle květnová. Jakmile už je vlastně neděle 1. června, tak je to víkend předchozí. A tím, jak je to jako velká akce, tak samozřejmě, nebo takhle tady v tom vlastně režimu to probíhá zhruba nějakých 30 let a dalším jakoby bodem té mé koncepce je nějaká postupná reforma vůbec této aktivity, abychom z toho potenciálu, že vlastně přijede do Teplice spousta lidí odinut, ale také mimochodem spousta lidí z Teplic naopak zase odjede, protože v tom městě nechtějí být.
0: Aha.
1: Tak tady o ten víkend, tak to nějakým způsobem reformovat tak, aby vlastně se tyto dva vlastně světy potkaly a vytěžili jsme z toho maximum.
0: To jsou skvělé plány, pojďme teď opět k nějaké hudbě. Je tu Olivia Dean? Pro mě to byla neznámá zpěvačka, skladatelka, ale když jsem si o ní něco přečetla, tak jsem zjistila, jak je nesmírně úspěšná její 27 let. Naprosto úžasné. Proč tento výběr? Také ti zní v kanceláři?
1: Je to tak, je to taková jako příjemná kavárenská hudba a myslím si, že to krásně doplňuje vlastně to, o čem se tady bavíme.
0: Takže jsou Easy to Fall in Love a Olivia Dean.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla píseň So Easy to Fall in Love od Olivie Dean. Mým dnešním hostem je ředitel teplické kultury Petr Šíla. Petře, na co ty se nejvíc těšíš ve své nové práci? Protože i když už jsi na svém postu téměř 5 měsíců, tak ta práce stále je nová.
1: Je to tak. Asi to jsou takové jako 2 milníky. Ten první bude nějaký velký společný projekt těch našich studií, protože vlastně, to jsem možná zapomněl zmínit, že smyslem toho je, že každé to studio si pojede vlastní linku, ale na některých projektech, alespoň 2x za sezónu, se potkají společně při nějakém představení. Tak hned se těším se na jeden z těch prvních výstupů. A tak to je jeden takový milník. A druhý, totiž v našem divadle je spousta nevyužitých prostor a jeden z nich vlastně na přelomu století neprošel rekonstrukcí a ten celý sál čeká na ten jako správný impuls. A já bych mu ho rád dal, tak minimálně momentem, kdy se začne rýsovat projekt o rekonstrukci, a blížit ta samotná restaurace a rekonstrukce, tak to bude takový jako druhý moment, kdy si jako řeknu, tak teď jsme prostě v tom bodě a mám z toho opravdu jako velkou radost.
0: Říkal jsi, že máte častá představení různých, jak bych to řekla, umělců odjinut zvenku. Chodíš na každé představení jako ředitel, snažíš se stihnout vidět všechno?
1: Snažím se. Ale je to náročný, protože je toho opravdu hodně. Tím, jak máme těch budov víc, tak leckdy se to i kryje přes sebe. A snažil jsem se to dělat první 2 měsíce, ale v březnu už jsem si dal trošku pohov, protože člověk taky potřebuje jako občas vypnout. Ale myslím si, že mám navnímaného takového toho běžného diváka, na co vlastně jakoby rád chodí, protože ono to bude muset tohle všechno, o čem jsme se tady bavili, o těch studiích, být i v souladu s tou aktuální poptávkou. Akorát, že třeba z toho pohledu toho financování, tak tohle to jsou třeba pořady, které mohou jako generovat nějaký příjem pro tu instituci a ten my můžeme dát vlastně jako investici do té vlastní tvorby a vytvořit takhle jako koloběh kapitálu vlastně, kdy všechny strany budou vlastně kulturně uspokojeny a budeme tady mít vzdělanou a kulturní vlastně společnost.
0: A vlastně divadlo si bude vydělávat samo na sebe v podstatě.
1: To by bylo hezký, kdyby to tak bylo. To teda naštěstí, že existují města, která nás zřizují, protože jako nevím, kde bychom sehnali 60 milionů na provoz.
0: To věřím.
1: To je teda šílený. Tehdy jsem to počítal v Botance, že vlastně tehdy, když stála stupenka 100, tak že by musela stát 700, aby vlastně se to jako všechno zaplatilo. Pravda je, že u divadla jsem to ještě nepočítal, tak to si zítra nespočítám.
0: Ty jsi říkal, že máš navnímaného průměrného diváka. Chodíš třeba mezi lidi a ptáš se jich, líbilo se vám to, nebo na co byste chtěli přijít příště? Zjišťuješ si to nějak takhle?
1: Zatím ne, ale plánujeme to. Chtěli bychom udělat vlastně nějaký výzkum, ať už přímo v terénu, takže třeba o pauze, o představení, nebo právě přes ty sociální sítě, což je skvělá platforma, když se umí využívat a nějakým způsobem se tím vlastně přizpůsobit té aktuální poptávce. Ale musím teda říct, že my máme spoustu aktivních diváků, protože není týden, aby mi nepřistál nějaký tip od občana Teplic nebo někoho z okolí, co by bylo dobré zahrnout na třeba zahájení lázeňské sezóny nebo do divadla. Takže těch nápadů a zpětných vazeb máme dost, ale určitě bych rád i uspořádal nějaký jako terénní výzkum.
0: Terénní výzkum, to zní dobře. Ty jsi říkal, že v březnu jsi už musel dát trošičku oraz. Jak odpočíváš? Co pro tebe představuje relax?
1: Asi největším relaxem je, když odjedu někam úplně pryč. Vlastně já mám rád takové ty rychlé víkendy nebo prostě 2 dny třeba v zahraničí. Tak výhoda Teplic je, že sednete do auta za 40 minut v Drážďanech, tak to už samo o sobě je bezva. A to je asi jako pro mě největší relax, kdy člověk je v jiném prostředí, vidí prostě věci kolem sebe, poznává třeba jinou kulturu a pravdu je, že teď není moc času na to cestování, ale to se taky usadí, no a prostě tak, no. A pak taky dobrý jídlo v restauraci třeba,
0: no,
1: to je
0: jasně.
1: Taky skvělý relax.
0: Chodíš relaxovat třeba do Botanky, že se tam jdeš teď podívat jenom jako návštěvník?
1: Byl jsem tam teďkon asi před 2 týdny na Papouscích, což vlastně taková jako jednodenní výstava papoušků, která tam probíhala už za mě.
0: Ano.
1: A tam vždycky přišlo 1000 lidí, strašné fronty a tak, ale tak jsem se byl podívat a bylo vlastně jako milý tam jako přijít vlastně jako ten návštěvník, protože samozřejmě my ředitelé máme takovou tu jako nevýhodu, že jako vidíme hned ty věci, jako jak bychom to dělali jinak. A teď jako jsem se musel držet, že jako, ale teď už to jako nemůžeš jako komentovat, jo, prostě a tak. Ale naštěstí kolega, vlastně bývalý kolega, který to tam teď vede, tak prostě se mě sám jako zeptal, hele, tak co na to říkáš? Já říkám, jo, super, ale pak jsem mu dal těch 10 bodů, jako co bych jako udělal jinak. Tak říká, jo, to je fakt, tady nechceš chodit častěji.
0: No vidíš, to budeš mít melouch ještě tam. Petře, já ti moc děkuji, že jsi přišel. Držím palce, ať to všecko klape, ať studia frčí, ať